0: Nehledáme, my jsme naši. Chceme být slavný.
1: Čau, zdraví tě Mike Traffic, právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Vánoce. Rádio Spin.
1: Happy birthday. So make a wish.

0: Rádio Spin.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

na zemi, no hlava je v nebi, to kombo je heavy. Sněli jsme o tom, co žijeme, věř mi, že tak ready jsem nikdy nebyl. Dostali jsme se na levely, ze kterých teď už nemůžeme slevit.

0: Ben.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Radio Spin.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Yo, what's up? This the Black Eyed Peas, and you're listening to our favorite station that plays all the hits.
4: Yo, this is Dizzy Ross, and you're listening to Spin.
5: Hi, this is Carlos Santana.
6: What's up? We're Destiny's Child.
7: And we're chilling here at our favorite radio station.
8: Hey, yo, this is Busta Rhymes, live and direct, representing Flip Mode Squad. Yes, indeed, all day, every day. Please be clear, it ain't safe no more, especially if you are not listening to...
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Spin. It's 5 o'clock in the morning.

0: jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straightism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Marcus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte, dnešním hostem je Řezník. Díky němu spatří už brzo světlo světa další část jeho hry Život není.

0: krásně poslední exekuce. Martine, vítej.
1: Ahoj.
0: Tak možná ten začátek projedeme trošku rychlejc, protože natáčíme po druhý, protože předtím jsme zapomněli natáčet. Tak pojďme k věci, jak dlouho to je, co vznikl vlastně nápad prvního dílu hry Život není krásný.
1: No, bylo mi nějakých 14 let, takže před 25 lety.
0: To je dlouho. To se vlastně spousta věcí musela proměnit a změnit. K tomu se asi dostaneme. Co bylo impulzem?
1: No, já jsem na škole se naučil programovat takový základy a prvním impulzem bylo pobavit kamarády.
0: Ty jsi sám hráč nebo nejsi hráč?
1: Jsem, hraju rád, hraju od dětství, hraju i teď, sleduju novinky, co vycházejí, rád si je zahraju, ale toho času už není tolik, takže nemůžu prosadit celý dny a noci, teďka to už u PlayStationu, jako jsem hrával dřív.
0: Je ti to líto?
1: Je.
0: Okay. Hele, ty máš za sebou spousta projektů, ať už jsou to desky, ať už je to film nebo filmy, ať už jsou to právě hry, tak co je těžší udělat z toho všeho?
1: No, jako nejtěžší je zrealizovat ten film a dotáhnout, to je opravdu jako masakr. Asi by se dalo čekat, že řeknu tu hru, která trvala 8 let, což opravdu bylo jako dlouho, ale je to všechno o penězích. Jo. My jsme to začínali dělat jako vlastně nadšenecký projekt, který měl být financovaný pak z nějakého zisku z té hry. A prostě ten bič na ty lidi pak jsem neměl žádnej, který to se mnou dělali, takže vlastně jsem jako musel jim věřit a čekat, až oni jako na to budou mít čas to dělat vlastně v volném čase. A kdyby na to byl nějaký normální rozpočet, tak ta hra by byla hotová za 2 roky třeba, jo, maximálně si myslím.
0: Takže těch 8 let je způsobených tím čekáním na práci těch jednotlivých lidí?
1: Jo.
0: OK. Ta otázka je teda možná teďka trochu jakoby mimo, ale možná se zeptám, scháníš se teda blbě prachy na vývoj počítačové hry?
1: No, já jsem tuhletu hru, vlastně na to jsme scháněli peníze přes Hit, že na to fanoušci přispívali, vybrali jsme nějakých 400 tisíc. Což nakonec se ukázalo jako ve finále hodně nedostatečný, takže já už jsem to teďka v té finální fázi táhnul ze svých peněz, který jsem do toho investoval, aby ta hra vůbec mohla vlastně být dokončena.
0: Pokud se podařilo vybrat 400 tisíc, kolik jsou zhruba teda ty náklady na vývoj té hry? Já vůbec nemám jako představu, v jakých částkách se pohybujeme.
1: No ale 400 tisíc se vybralo, pak to musíš zdanit, dáš něco tomu Hit-Hitu, takže máš třeba 250.
0: Jasně.
1: A pak za to musíš ještě vyrobit ty odměny, které si těm lidem slíbil. Jo? Takže
0: vlastně
1: reálně nám na tu hru, jako co se na to použilo, zbylo třeba 200 tisíc. A ta hra teďka má rozpočet kolem 1 000 000.
0: To je dost.
1: No.
0: To je hodně. Na druhou stranu, čas, kdy jsi vyvíjel počítačovou hru co by student a čas, kdy je rok 2026, se určitě proměnil, takže asi i ty náklady na to samotné programování, ne, jsou velký.
1: Je to tak, takže dřív jsem si to všechno dělal sám, dřív jsem si to sám programoval, sám jsem dělal grafiku, často i ozvučení a teďka už jsem, že toho času nemám tolik a chtěl jsem, ať už je to udělaný jako profesionálně, takže jsem na to měl vlastně partu lidí, a který jsem už pak najímal.
0: Jasně. Ta hra má tohle 9. pokračování, že jo? Tak mi zkus jenom říct vlastně, jak se proměnila třeba ta dějová linka, co je společný s těma předchozíma dílama, co je vlastně jakoby úplně jiný, kam se to posunulo, kam se to vyvinulo.
1: No, pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té hry. Takže tohleto prostředí, to je stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry. Zároveň je to už trošku víc jako user friendly, je to vlastně docela dlouhou herní dobu, má to nějakých 6-7 hodin. Když to ten člověk opravdu jako hraje, takže to hraje poprvé a čte si všechny ty popisky, protože je to hodně i založený na textu, který jsem veškerý psal já, takže je to jako moje taková, je to můj nějaký literární otisk. Často jsem se tam docela v tom i vyžíval. Takže je to už prostě vlastně dá se říct jako plnohodnotná hra, jako toho starého adventurního typu.
0: Jenom teďka jako v rychlosti, když jsi o tom mluvil, že jsi to celý napsal, neplánuješ třeba k tomu udělat komiks?
1: Vůbec mě to nenapadlo, člověče, zatím.
0: Jako teď, protože když jsem si spojil ty ilustrace, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal vlastně, že by to bylo pěkný, kdyby to vyšlo i komiksově, byť jsou to samozřejmě další náklady, tak třeba takový nápad.
1: Hele, proč já zamyslím se nad tím? Někdo i psal, když viděl ten trailer, že by mohl být nějaký animák třeba v tomhle stylu. Tak.
0: Jak vlastně vzniká taková hra? Myslím si, že spousta z nás nedokáže představit, jaký je ten proces. Mě by zajímala třeba ta myšlenková mapa, jo? Jestli nejdřív vznikne scénář, pak se teda hledá někdo, kdo to naprogramuje, pak tam do hry vstoupí grafik a tak dál. Určitě jsem asi zapomněl i na nějaký profese, tak jak to vypadá, když se to dělá?
1: No, docela jako to představu asi máš, jako která je reálná. My jsme teda ten tým už měli od začátku daný dohromady, ale začalo to tak, že já jsem nejdřív musel vymyslet scénář, nebo respektive nejdřív vůbec takovou jako kostru toho příběhu, aby jsme viděli, odkud kam půjdem. A pak jsem musel vymyslet veškerý ty adventurní jako logický prvky, jo, kde máš sebrat takový předmět, kde to použiješ, takže jsem si kreslil na papír takový, jo, vlastně jsem si nakreslil všechny ty obrazovky a dělal jsem si takový jako mapy, odkaď můžeš kam jít. Bylo to vlastně docela pracný, zase jsem mi z toho vařila hlava, abych to jako nějak prostě vymyslel, aby to bylo jak zábavný a...
0: Psal jsi to na papír, nebo jsi dělal nějaký šipčičky?
1: Měl jsem papíry. V podstatě ideální by bylo třeba mít nějakou nástěnku, to jsem neměl, ale měl jsem takový prostě mapy. Ta hra má vlastně 4 herní akty, ten čtvrtý je tak už jako skrytej, to je takový druhý konec speciální, takže jsem měl ty jednotlivý akty rozkreslený. A v podstatě tím, jak jsem začínal prvním aktem, pak jsem dělal druhý, tak v tom třetím jsem se až jako pořádně do toho dostal, jak to člověk dlouho nedělal, takže ten si myslím za mě, že je nejlepší, ten třetí. Ale jako myslím, že ta hra teďka jako funguje celá fajn.
0: Kolik času zabere tato fáze té přípravy té hry?
1: Já to už si nepamatuju přímě, je to 8 let zpátky, ale docela dost. Já vím, že jsem si udělal ten první a druhý akt a pak jsem si dal chvilku pauzu před tím třetím, že stejně než trvalo, jo, takže takhle vlastně vznikl scénář toho prvního a druhého aktu, pak jsme to zadali grafikům, musí se udělat grafika toho jednotlivý lokace, musí tam být zvlášť, jo, ty různý postavy, různý varianty těch postav, kde ta postava mluví, mrká, pak jsou tam různý předměty, který sem tam jako můžeš sebrat, něco použít, takže je to vlastně docela náročný pro ty grafiky a pak teprve se to dá zadat do toho programu, dělali jsme to v Unity, vlastně což je tak teďka běžnej vývojářský nástroj, ve kterém se dělají i jako Ačkový hry. A měli jsme na to Adventure Creator, což je takový modul, ve kterém se dá dělat adventury, které jsme si pak ještě upravovali sami. Takže vlastně ta třeba pak nějaká editace těch obrazovek už v tom programu byla celkem jednoduchá, že nějaké věci jsem byl pak schopný si v tom dělat i sám, že tam třeba ty texty už pak vypisoval přímo do té hry. Takže nejdřív scénář, pak grafika, pak programování.
0: A v grafice jsi taky teda přispěl něčím tentokrát, nebo už to bylo na profících?
1: Bylo to na profících, já jsem se tam si vytvořil pozici art directora, že jsem si vlastně ty jednotlivý obrazovky a postavy vždycky předkreslil jenom jako rukou ve svém stylu, jak by to mělo vypadat. A ty kluci už to pak dělali jako hezky.
0: OK. Jaká je teda vlastně dějová linka této hry? Poslední exekuce,
1: hráč hraje za Vladimíra Brehovského, což je starý obtlouslý exekutor, který ho čeká poslední den v práci před nástupem do důchodu. Ráno se probudí totálně ožralej, volá mu šéf, který ho tam zjebe za to, že ještě že přichází pozdě do práce, takže začíná to, že se musí ten hráč rychle oblíknout v bytě, který je zdemolovaný po pitce z předchozího dne, jo, všude prostě jsou střepy a nějaký z ní hnusy a musí se oblíct, získat svý nástroje a vyrazit za tím šéfem, kde dostane zadaný vlastně tři exekuce na ten den, který má vyřešit. A tohle takhle je hráč vržený do toho světa.
0: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
0: Stalo se ti někdy, že jsi třeba během toho psaní řekl, ty vole, tak tohle už je moc i na mě?
1: Ne, nestalo. jako na mě není nikdy nic moc. Ale ta hra jako není vlastně nějaká úplně jako přehnaná a rozhodně ne ze začátku, že tam jako se pak nějaký věci dějou, ale až jako s nějakým vývojem děje.
0: Mm-hmm. Co je vlastně teda cílem té hry, když dojdu na konec?
1: Cílem hry je vlastně splnit ten den první, ale pak se ten příběh ještě začne trošku vyvíjet nějakým dalším směrem, takže tím ta hra nekončí, jasně, ale nechci teďka spoilovat.
0: Jo, to chápu. Co chceš, aby ten, kdo si tu hru zahraje, si z toho odnes?
1: Aby se u toho pobavil, aby se u toho zasmál a aby si třeba trošku připomněli starý časy, kdy si tyhle těch her tohle typu bylo víc.
0: Mm.
1: Vlastně teďka, jo, jako vychází třeba novej Polda, ale jako konkrétně takováhle hra s tímhletím typem humoru, to prostě je podle mě jedinečná. Bych to k něčemu měl přirovnat vlastně tím stylem toho humoru, tak třeba k těm posledním South Park hrám, který vlastně byly jako takovýhle jako drsnej, nebo takovýhle prostě černý humor, že tam prostě člověk les křečkovi do prdele a takovýhle jako hráč. A byla to vlastně jako áčková hra.
0: Jo, jo.
1: Na PlayStationu. Takže tady se jako dají dějou podobné věci.
0: Takže prostě vrací starý dobrý časy.
1: Tak.
0: To znamená, pro koho je to učený? Třeba pro čtyřicátníky? Pro třicátníky?
1: V podstatě jo, no. V podstatě pro tu, asi nejvíc je to učený pro tu generaci, co měla ráda ty původní hry.
0: Hmm.
1: Myslím si, že určitě to bude zábavný i pro jako současní teenagery, který hrajou, ale když jsme to testovali, tak byl třeba kluk, který nám dělal beta test, který byl tenhle ten OG fan těch starých her, který si to náramně užil a pak říkal, že to dával hrát svýmu mladýmu bráchovi, který si u toho jako teda velice bavil, že to všechno čet a smál se, ale neuměl už jako hrát tu adventuru. Jakože kombinovat ty předměty a že jako vlastně mu dělal problém vůbec jako styl tý hry.
0: Jakoby, že to byl svět, který prostě pro něj byl totálně neznámý.
1: No, že prostě máš nějaký inventář, že máš předměty, který kombinuješ, tedy něco toho. Takže jako mu dělal problém tyhle ty, no, vůbec styl tý hry.
0: Co tě vlastně překvapilo, že šlo úplně samo při tvorbě tý hry a učil ses třeba na oplátku zasek, že jsi řekl a sakra a nepočítal se s tím?
1: No, asi jako, myslím, nic si konkrétně nevybavu. Vlastně docela dobře šlo dabování těch postav, to bylo docela fun. Jako ten dubbing je pěkný. A co jsme měli zádrhel vlastně jeden takovýhle, tak to bylo, že tomu zvukaři se nějak sformátoval počítač a vlastně přišel o svoji práci za půl roku, co měl hotovo, takže to musel pak dělat celý znova.
0: Jako fakt?
1: Jo.
0: Tak to je teda...
1: Od té doby si už zálohuje pořádně, no, ale to bylo teda jako... To by bylo do pláče.
0: To chápu teda, to je mi do pláče úplně zvenku. Kolega, co tady s tebou před chviličkou točil rozhovor na Instagram, tak se mu stalo půl roku zpátky něco podobného a bylo to jako fakt jako peklo. Když muzikant tvoří muziku, tak má nějaký beaty, který odloží do koše, když tvoříš film, tak jsou nějaký scénky, které se do toho filmu nedostanou. Skončí takhle něco v koši, když se tvoří počítačová hra?
1: No, ani ne. U této hry ne. Já jsem teda chtěl ještě, měl jsem nějaký nápady, že by tam byl ještě třeba jeden třetí speciální konec, ale to ani jsem to neměl sepsaný, jenom jsem si to tak jako přál, že by to bylo vlastně fajn, když třeba člověk splní tu hru úplně na 100%, ale vlastně nakonec jsme to vyřešili trofejema, který jsou na Steamu, se dají vlastně udělat ty trofeje, takže může hrát tolik trofej, ale není už tam žádný speciální jako konec.
0: Pár minut zpátky si nakousnul dubbing těch postav, tam jsou jako velký jména, Matěj Rupert, Hugo Tox, James Cole, třeba taky Otto Klempíř, tak podle čeho si ty hlasy přiřazoval těm postavám? Jestli jsou si třeba nějak podobný s tím, jaký jsou v realitě, nebo jak jsi nad tím přemýšlel?
1: No, vlastně to u té hry bylo docela naopak, že jsem ty postavy, že jsem ty dabery dal takový jako docela zvláštní postavy, že třeba Hugo Tox tam dabuje jako pana Hloubeně, což je takový konspirátor s aluminiovou čepicí na hlavě.
0: Okay.
1: Takže to je trošku jako něco, co on by jako v rávu, si myslím, jako je mu to dost vzdálený. A Klempíř tam dobuje Homelessa bez ruky, bez nohy, kterýho přejel peloton kol při závodech.
0: Ok, možná. Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno a my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
0: Jasně, teď bys ho najal podle toho, jak vystupuje?
1: Hele, asi bych ho teďka nenajal.
0: Okay.
1: Ale jako ne, určitě nechtěl jsem třeba pak nějak jako to ho cancelovat, že bych ho z té hry jako mazal zpětně, jo, to jo. Mi přijde jako hloupý.
0: Asi by to bylo i zbytečný. V té hře mluvíš i ty, ne, nějakou z postav?
1: Mluvím.
0: Tak co je to za postavu a řekni nám od ní něco. A proč jsi si vybral?
1: Dokonce asi tři nebo čtyři postavy tam dabu. Starou bábu, Novákovou.
0: Ukaž pak... starou bábu.
1: Nedám to teďka zpatra.
0: Dobře, nevadí.
1: Pak dítě tam dabu, Honzíka. A pak ještě starýho Váňu, takovýho jako tátu. Ale myslím, že to docela je.
0: Bába, dědek a prostě ještě malý Honzík, taky trošku polarity, dobře. Řekni mi, jak se do té hry promítá vlastně tvůj život, tvoje hodnoty, tvoje představa o světě, nebo jestli to je úplně nějak celý jako mimo?
1: Promítá se tam můj svět jako z toho Rumburka, ve kterém jsem vyrůstal, kde vlastně takovýhle postavy dost jako i byly v realitě, na který tam člověk narážel a jsou tam doteď, teda teďka to ještě teda jako docela...
0: Pozná se v tom teda někdo?
1: Je to větší zážitek. Ne, to jsou taky archetypy, jo, jako...
0: Dobře.
1: Tě vyhazovač od herny, jo, prostě větej, ty homelessové a takovýhle jako. No, ale hele, pro mě to je zábava, já prostě si to jako vymýšlím tak, aby to bavilo mě, abych se tím jako u toho zasmál, ale jako nechci tím nic dělit, nebo nic vět.
0: Jak moc by ta hra byla jiná, kdybys měl neomezený rozpočet?
1: No, vlastně ta hra je dost taková, jakou jsem jí chtěl. Mm-hmm. Kdybych chtěl neomezený rozpočet, asi by tam bylo víc cutscén, bylo by tam víc animací. Ta byla by rychleji hotová.
0: Jasně, to už tady dneska zaznělo. U hodně her je důležitý soundtrack, tak jak to bylo tady s hudbou, nebo jak je to tady s hudbou?
1: Je tady důležitý taky. Já jsem vždycky do těch svých starých her jsem dával různý rapový beaty. Buď co jsem měl jako svoje z nějakých svých tracků, nebo takový, co se mi nehodili na rap, tak třeba se hodili do té hry. A tady tomu bylo stejně tak. Mám tam nějaký beaty od Schiza, který jsou dost jako fajn. Od Crudenze jsou tam asi 2-3 beaty. A mám tam 2 beaty od Čabíce, což je producent DoudioD. A vlastně do jednoho z nich jsem udělal i track, který pak zazní v závěrečných titulkách.
0: Tak bys nám ho tak poslat třeba.
1: To bych mohl. A zase to zprostý slovo zase. No, tak.
0: Jako hodně zprostý. Tak minimálně to propípnem třeba, alespoň
1: ale jo, pošlu ti to, je to celý dobrý track. Dělal tam Flux, na konci tam pak skračuje zahlášek z té hry. Je to docela dobrý.
0: Chtěl jsem se tě zeptat dopředu, jaká hláška z té hry bude legendární, ale to asi blbost teďka říkat.
1: Je tam jedna, kdy vlastně ten hráč se musí vzrušit toho Brevovského, jakože se kouká na pornu, musí vybrat jako správnou kombinaci aktérů. Tak říká, a je, něco se mi děje v kalhotách. Že to povede. To si myslím, že si budou lidi říkat.
0: A to by mohlo zlidovět, teda, protože to je vlastně ještě i docela takový jako hezký a slušný a laskavý téměř. Dobře. Dá se k té hře vracet, nebo si ji zahraješ jednou a dost?
1: Dá. Minimálně je tam ten druhý konec speciální, na který hráč dostane vlastně nápovědu, když tu hru dokončí, tak na konci, když projedou titulky, tak je tam vlastně taková jako nápověda, co by měl udělat, aby se tam dostal. Takže to určitě jako druhý průchod. A pak pokud budou hráči chtít kompletovat ty trofeje, tak myslím, že pár průchodů si dá. Je tam vlastně taková speciální věc, která se jmenuje Galerie smrtí. A tam, když hráč umře nějakým způsobem, nebo tu hru nějakým způsobem dohraje, tak se mu vlastně jako ukáže obrázek v té galerii, takže dá se jako kompletovat i ta galerie.
0: Kde se k té hře vlastně dostanu? A kdy?
1: Hra vychází 14.5. Bude na Steamu v digitální podobě, kde si ji můžou hráči koupit za 349 korun. A potom ji máme na Zeneke Shopu ve fyzické edici v formě DVDčka, kde jsou ještě bonusy, jsou tam ty staré hry, jsou tam artworky a je tam ten soundtrack, který teda vyjde určitě i pak na Spotify nebo na digitálních distribucích.
0: Kupují si lidi ještě takhle na fyzických nosičích hry, nebo už je to pase?
1: Udělal jsem 500 kusů a především kvůli tomu, že to byly asi 100 z nich bylo odměny na ten Hidit, který byly 8 let zpátky, kdy ještě ty DVDčka byly podle mě aktuálnější. A říkal jsem si, že to budu stěží se zbavovat těch 500 kusů a už jsou pryč.
0: Justý.
1: Takže teďka dodělám dalších 500. Překvapivě si to lidi kupujou. Myslím si, že spousta z nich to má jako prostě do poličky, jako sběratelský předmět a zároveň je k tomu i kód na ten Steam, takže když to člověk koupí, tak se to pak může stáhnout i na tom Steamu.
0: Okay,
1: to...
0: okay. Jako sběratelskou hodnotu pro někoho, kdo hraje hry, věřím tomu, že to bude mít jako velkou. Někdy se stane, že člověku změní život písnička, někdy to, že si prostě přečte knížku, může změnit člověku život hra? Nějaký posunutí nějakého mindsetu třeba.
1: Já myslím, že spousta mladých kluků se bude chtít dát na dráhu exekutora potom, až to zjistí, že to je velká zábava.
0: Dobře. Co si prací na téhle hře nebo na té sérii her ty sám odškrtáváš?
1: No, odškrtávám si obrovskou jako bych to znajít správný slovo, jako dluh těm hráčům, který si to podpořil na tom hit-hitu a vlastně těch 8 let se mě na to ptali neustále, když jsem vydal nějakou novou věc, kdy bude hra a já jsem jim neměl co říct, protože jsem čekal na někoho jiného, až prostě něco udělá, co mi slíbil. Takže tohle to mám to z krku teďka, je to hotový. Už jsem si říkal, že nikdy hry dělat nebudu, ale že to bylo jako opravdu frustrující v nějakých chvílích. Mm-hmm. Ale jak ta hra teďka, jak jsme ji finishovali, tak to zase ve mně zažehlo,
0: že možná
1: lásku, který chtěl.
0: Že možná devítka není poslední.
1: Možná není poslední, uvidíme, jak to bude mít teďka přijít u těch hráčů, jestli to budou milovat a prostě měl bych na to třeba tu stejnou partu, ze kterou jsem to teďka finišoval, tak možná jo.
0: Takže dalších 8 let.
1: To už snad ne. Ale, okay. No, ale ještě pro mě, jako zároveň, asi je pro mě teď přednější dělat film, jo, takže by to bylo třeba film, hra, nevím, no. Mm-hmm.
0: Ty jsi řekl zajímavou věc, že teda před 25 lety vznikla první ta hra. Jak se mění reakce fanoušků na ty hry a co si myslíš, jak ji přijmou?
1: No, já myslím, že ji přijmou dobře, protože já jsem to dával i testovat vlastně nějakým těm fakt jako starým fanouškům těch her a z toho byli nadšený a říkali, že to je absolutně, to uspokojí vlastně ty lidi, kteří hráli ty staré hry.
0: Bude někdy film podle tebe? Já myslím, že si to tady tak jako nakousnul, že ten požadavek tam byl. Já když jsem koukal na nějaký teaser, tak jsem si říkal, že by tomu film taky slušel, kromě toho komiksu. Tak.
1: Film podle téhle hry? Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel, ale myslím, že ten jako...
0: Takže když jsem mluvil na začátku rozhovoru dneska o animáku, tak jsem myslel obecně animák nějakého úplně jiného typu.
1: Ne, myslím, jako že někdo navrhoval, že by podle toho mohl být animák podle té hry, což by jako nějaký epizody Brehovského, to myslím, že by určitě mohlo být, ale říkám, musel bych se asi naklonovat, jo, abych to všechno mohl realizovat.
0: Co si z toho všeho teďka bereš ty, když to máš celý za sebou?
1: No, já mám radost, tak já to si beru, že jsem teďka šťastný, těší mě to, že je to hotový a těším se, až to lidi zahrajou. Mm-hmm.
0: Před chvilkou jsi říkal, že máš v plánu točit film, tak jaký film je před tebou?
1: Mám napsaný nový scénář a bohužel nemůžu zatím prozrazovat víc, ale budem natáčet asi až po novém roce, takže teďka to budem nějaký stát a jako ještě dokončuju další věci, mám hotovou desku s Hadesem, která bude taky...
0: No tak to je taky dobrá zpráva.
1: Taky dobrá zpráva.
0: A ta bude venku kdy?
1: Ta si myslím, že bude venku koncem června. To vlastně to budu dost brzo budu oznamovat.
0: Tak to je docela velký, ne? 14. května hra, no. Na konci června prostě deska.
1: Je to tak.
0: Příprava na film, natáčení příští rok. Máš to hodně?
1: Je to hodně.
0: Tak jsme na závěr dnešního povídání, tak pár otázek. Tak Donald Trump si tě pozve do Bílého domu, tak mě zajímalo, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: To už jsi mě ptal minule, ani minule. I minule jsem byl bezraný. Ale myslím si, že vzhledem tomu, že teďka vychází ta hra, tak třeba bych chtěl angažovat.
0: Takže tam není moje postavička. OK, dobře, tak je rok 2222, studenti historii se probírají prostě tvůrcema her a filmu a tak dál, co bys chtěl, aby tam o tobě bylo napsaný?
1: No, svobodný, nezávislý tvůrce.
0: To věřím, že tam asi bude. Tak ti moc děkuju za návštěvu, držím palce celý hře, budu se těšit na komiks, budu se těšit na film a budu se těšit na film a budu se těšit na desku a pak se tady můžeme zase potkat znova.
1: Děkuju, těš se a těšte se posluchači.
0: 14. května vychází nová hra. Martin Pohl, a.k.a. Řezník, hostem aktuálního dílu Spintolku. Děkuju, že posloucháte, díky za návštěvu. Od Majku se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Dohrali nám PSHčka, ty posloucháš Rádio Spin, Krištof s tebou. Máme tu neděli 24. května a svátek má Jana. To znamená, že já dneska musím popřát asi 80 Janám, který znám, a nepochybuju o tom, že i ty znáš spoustu Jan. Tím pádem můžeš nějaký z nich nechat zahrát třeba song na přání na čísle 210 32 30 30 nebo v naší apce. No, nás čeká hudební víkend, kde si vezmeme na mušku brněnskýho rajdera Maniaka, zároveň mrkneme nějaký novinky, třeba na to, jak se ze zahraničních politiků stávají profesionální streameři, na to si určitě počkej. A teď se jdem ještě v rychlosti mrknout na to, jak nám venku čaruje počasí. Co se toho počasí týče, to je naprosto fenomenální. Já včera, když jsem tady šel do studia, tak jsem šel v teplácích ráno, no a dneska už jsem vzal normálně kraťásky a letní outfit, protože po celé České republice je průměrná teplota zhruba 19 stupňů Celsia, nejvíc momentálně v Praze, celých 20 stupňů. No a když se dívám na ty denní maxima, tak tu normálně už máme léto, protože ty denní maxima vystoupají na 30 až dokonce na 31 stupňů. Jediný, co to trošku kazí, tak je Zlínský kraj. Tam jsou hlášený slabý přehánky, ale nic extra a nic, co by vám mělo pokazit den.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Máme tu první přání dnešního dne, no a chvilku zpátky se mi sem dovolala Bára.
1: Dobrý dopo. Dal bys mě tam Mayday od Bobbyho Blazer. Tobě do rádia, všem spinnerům a užijte krásnou neděli.
0: Přesně tak, budeme hrát DJ Viče Bobbyho Blazer, písnička se jmenuje Mayday. Já se Báro ještě jednou omlouvám, já jsem totiž měl pocit, víte, spinneři, že jsem Báru trochu vzbudil, ale Bára mi říkala, že...
1: Dávala jsem tak 10 minut zpátky.
0: Je to tak, takže Báro, ještě jednou dobrý ráno, lomeno dobrý dopo, doufám, že to dopo máš fakt dobrý a že ho budeš mít ještě lepší s touhletou písničkou. Pokud ty bys chtěl něco zahrát, číslo 210 32 30 30 je ti otevřený, stejně tak jako naše mobilní apka, kam můžeš posílat voiceovky a já z toho něco můžu vybrat.

0: Radio Spin. Ladíš Radio Spin, Krištof Hýr, hudební víkend Hýr. My si dneska pouštíme každou hoďku dva songy od brněnskýho repera, člena Big Boss Records Maniaka. Tenhle týpek se vyšvihnul svýma freestyle battlama. Existují z nich dokonce i záznamy na YouTube. Já mám strašně rád jeho diss battle s Johnny Machetou. To jen tak bokem určitě doporučuju. Je to ikonický už jen kvůli tomu, že je to Johnny Macheta. No a přes freestyly se dostal až k full-time rapperský kariéře, kterou si tu dneska připomínáme. Třeba songem Faxe Kondy, který má fakt topový beat. Ono tam sampluje Edith Piaf a Maniak se na něm slušně zandává. A druhý song, který ti za chvilku pustím, je Černej kůň ze stejnojmenného alba, který vyšlo v kolabu s DJem Vičem. A tenhle song je pro mě ten trademark, to poznávací znamení, když se řekne Maniak. Typická flow pro tohoto týpka, typický přidrzlej přednes, prostě Maniak a Černej kůň, to jsou pro mě synonyma.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černej kůň z Brna. Maniak. Po celou sobotu a neděli Éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, ta tentokrát bude opravdu rychlá, protože po celé České republice se vůbec nic neděje. Když se mrknu na regiony, tak jediné, co tu vidím, je menší zdržovačka zhruba na 7 minut při výjezdu ze Vsetína směrem na Valašský Meziříčí, ale to je skutečně úplně všechno. Dálnice jsou čistý, samotná Praha úplně čistá, ale pokud máš nějaký jiný info, tak určitě volej 210 32 30 30 a nebo nám pošli voiceovku do mobilní apky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, prošmejnil jsem naší apku a našel jsem tady voiceovku od týpka, od Spinnera, který má to nejvíc rapovou přezdívku, jaká jde, protože si říká Biggie.
2: Zdravím všechny Spinnery, chtěl bych nechat zahrát Sergej Beast, měj si teď držet pák a promrkvu, protože jsme přes týden složili hromadu uhlí a příští týden nás čeká nová hromada, takže mrkva, namaž si svaly a všechny Spinnery zdravím, čus.
1: Čus, Biggie, děkujeme, Sergej Beast, měj se teď letí jak tobě, tak tvýmu felákovi mrkvovi. Myslím, že je tematický song, protože směj se teď o víkendu a breč až pak po tom, co budeš přes týden nosit uhlí. Každopádně teď to letí přímo do tvých uší. No a když se tak dívám, tak tady ty voiceovky nějak ubyly. Normálně tu nemám žádnou, to znamená, že v té aplikace, pojďte tam něco poslat, ať máme další hoďku co hrát.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.
3: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tekob.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého těžkého.

0: Posloucháš Rádio Spin, máme tu neděli 24. května, svátek má Jana, takže nějaký určitě popřeji, pokud nějakou znáš. No a ke mně se dostala celkem inovativní zpráva. Hele, jsme zvyklí na to, že k nám politici různou formou promlouvají. V Americe to zavedl, pokud se nepletu, Roosevelt, když udělal takový ty hovory od krbu. A vlastně i v Česku máme zachovaný rozhovory s Garrickem Masarykem. No a New Yorkský starosta Zohran Mandány to povýšil na úplně jiný level. A tyhle veřejné debaty přenesl na platformu Twitch. Pokud nevíte, tak platforma Twitch ta je známá tím, že se na ní soustředí vrcholoví streameři her a lifestyle obsahu. No, tenhle formát nazval poeticky Talk with the People, takže mluvení s lidma. A na Twitch to zasadil proto, že jak sám říká, chce být dostupnější a mluvit s lidma tam, kde opravdu jsou. Ale za mě zajímavý formát, to, co dřív patřilo do rádií a do televize, se dneska přesouvá do onlineu. A kdo ví, třeba jsme jenom krůček od toho, aby něco takového vzniklo i v Česku. Představte si třeba prezidenta s těma herníma sluchátkama, jak vysílá živě na Twitchi. Já úplně vidím ten chat tam. Dobrý den. První otázka, jak hodláte zlepšit dopravu v Praze? A druhá otázka, seká se to mě nebo vám, pane prezidente? Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na to, jak se seká počasí, a to se vůbec neseká, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 20 stupňů Celsia. Nejmíň je to momentálně na Karlovarsku a na Plzeňsku, teda v uvozovkách nejmíň, protože tam těch 20 stupňů máme. Naopak nejvíc hlásí Liberecko a Praha, celých 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, no a za chvilku už hudební hoďka novýho víkendu určitě.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Za 6 minut máme 10 hodin, přesný čas na Radio Spin.
6: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
7: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
8: Jedna, ty vole.
7: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
8: Proč tam nebyl, ty vole?
7: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
8: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
7: Cože?
9: Jo.

0: aplikace. Do apky mi tentokrát přistála voiceovka přímo od Michala.
1: Ahoj, spineři.
2: Odbočte vpravo na Ankarská.
1: Já bych poprosil zahrát písničku od Nannyho Valčík a bylo by to pro všechny. No dneska musí makat a budou makat až do večera, jako já ten krásný den stráví v práci, jak
2: po 500 metrech. Odbočte vpravo na
0: Ahoj Michale, já doufám, že jsi nezapomněl odbočit doprava na Ankarskou. Každopádně Nanny Valčík letí to přímo k tobě do auta a nesmutni, ten, kdo maká dneska, není loser. Naopak, myslím, že to kouzlo je v tom umět si ten den a to krásný počasí užít, i když třeba zrovna makáš, a v tom ti doufám tady Nanny a Valčík pomůže.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek ráno jsme se trošičku zasnili a posunuli jsme se v čase o pár týdnů dopředu. Pořešili jsme totiž spolu dovolený a taky to, kam letos budete vyrážet. Kam bereš rodinku letos?
2: Letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
1: Tak v Albánii je to naprosto nádherný, ale rozhodně si tam dej bacha, protože tam, kdo troubí, tak ten jede.
3: Čau, to je David, tak já se pochlubím. A ve 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Passo del Stelvio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej.
1: Kamaráde, závidím, já jsem vždycky chtěl vzít prostě čopříka a vyrazit takhle někam mezi hory, ale já umím jezdit tak maximálně na babetě.
4: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka, všechno jsme měli už vyhlídnutý všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
1: A proč?
4: Z důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
1: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
4: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
1: Michale, nebudu lhát, je mi to líto, ale jestli chceš, pošlu tě na Instač nějaký fotky ze Šumavy, až tam budu. No a třeba ti to naláká a vezmeš poslední chechtáky a vyrazíš aspoň tam, nemusíš přece jet jenom do Řecka. Každopádně užívejte svoje budoucí dovolený a kdo je na tom podobně jako Michal, tak užívejte aspoň zbytek volna v podobě víkendu. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Čus!
5: Oh. Já s tím je spolu.

0: Spin. Radio Spin, posloucháš ty, mladý padavane, víkend hudební a Maniak čeká nás. Za majkem není Mistr Yoda, ale Krištof a jdem se pustit do prvního songu od Maniaka, který tady mám pro tebe přichystaný. Je to Babuška Trap House, což je track ze stejnojmenného alba, na kterým se Maniak poprvé víc podílel nejen jako rapper, ale i jako producent a sám uvedl, že tohle album bere jako svůj doposud nejosobnější projekt. Není se čemu divit, Babuška Trap House, to je srdcovka. No a druhý track, Vodka a Kaviár, vyšel v roce 20. A spousta fanoušků, včetně mě, ho bere jako jeden z nejvýraznějších bangerů z alba Černej kůň, už jen díky tomu, že ten refrén Vodka kaviár, vodka kaviár je prostě jednoduchý a instantně se ti zarije do hlavy.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu, to je Černej kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, ta dneska dělá radost všem, protože jediný crash, který tady vidím, tak je u Ostrožský Nový Vsi na silnici 55 Zlínský kraj, ale je to vlastně úplně všechno z regionu, stejně tak z dálnice jsou průjezdný, jsou úplně fresh a stejně tak Praha, bez žádný větší zdržovačky a nebo crashe. Každopádně pořád platí, že pokud máš jiný info, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádiu.

0: aplikace. No a do apky přistálo další přání, takže mě zajímá, koho tam mám.
1: Čau, čau, tady Jení, prosím tě, zahraj mi od Hektora Bars. Pro všechny lidi spolní, co poslouchají Spin a pro vás do studia, díky, čau.
0: Šéfe, budeme radostí, ahoj Jendo, Hektor Bars letí jak tobě, tak všem lidem spolní. Teď jenom přemýšlím, jestli myslíš Polnou u Jihlavy a nebo Polnou jako tu ulici v Poznani. Tak či tak, já to radši pošlu i na Jihlavsko, i do Polska a můžete si vybrat.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Tenhle předěl takový tajemný, každopádně jo, posloucháš rádio Spin, no a ani tenhle ten týden nezapomněl Spin komisař Rep alias Maty na svý povinnosti, sebral svoji uniformu a tentokrát to neměl tak daleko, protože z centra Prahy vyrazil na Zbraslav a my si jdeme pustit zhruba, jak to bylo, jak to je... Víte co, já vám to prostě jenom pustím.
2: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady Spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
3: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
2: Ahoj, děkuju.
3: Tajgry jsou rozdaný.
2: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a už si dávám.
3: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
2: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta, jedeme, tak v autě znova.
1: No já se vůbec nedivím, že Radek toho Tigra popnul hned, co ho dostal, protože spinaři jsou fakt skvělí. Já jsem měl možnost je ochutnat a řeknu vám, že i takhle v létě jsou fakt osvěžující. Takže pokud by si i ty chtěl dostat zásobu tajgříků, tak se můžeš zapsat na program@radiospin.cz. Napíšeš tam jméno, příjmení, ale hlavně tu adresu, kde nás posloucháš pravidelně každý všední den dopoledne. No a když si tě Maty alias Spin komisař vybere, tak přijede, zkontroluje to a tajgry jsou tvoje.
0: Mám najít i tebe. Bráško, přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Teď ještě v rychlosti počasí, to se vůbec nezměnilo, protože počasí v Česku dneska zapíná takovou lehkou demo verzi léta, prostě sluníčko, teplo, nálada o něco lepší než obvykle a musím říct, že venku je tak hezky, že pracovní morálka může lehce utrpět.
4: Spin Radio.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
0: Radio Spin vítá všechny.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: podle tebe. S další zprávou a písničkou, kterou tu pro vás mám nachystanou, se podíváme do světa trochu jiných pracantů, a sice konkrétně za Pepínem.
1: No, jako nic nám odpustit, prosím tě, Robina Zuta Kleno. Bude to pro mámu, protože byli jsme v Bauhausu a děláme jí střechu na pergolu a už je to celá nervovaná, tak jak tam máte ty nervíky.
0: Přesně tak, pošle mámě Robina Zuta Klenot, aby neměla nervíky a zároveň aby věděla, že ona je pro tebe určitě klenot, když už jí tak pěkně pomáháš s tou pergolou.

0: Posloucháš Rádio Spin, Krištof s tebou a hudební víkend s Maniakem je v plném proudu. V tuhle chvíli se přesuneme zase trošku k jinému albu, než je Černý kůň nebo Babuška Trap House, a dáme si song Britney z alba To je vražda napsal. Je to solidní vibeovka, už jen kvůli tomu beatu od Čepiho, který sampluje jak jinak než Britney Spears, a myslím, že Maniakovi tyhle trošku ulítlejší beaty sednou jak hrnec, víte kam, až tam. Druhý song bych se nebál označit jako takovej odrazovej můstek, takovou věc, díky který se Maniak vyhoupnul do povědomí více fanoušků, minimálně teda já jsem ho víc zaregistroval až díky tomuto tracku. A když vám řeknu Návštěvníci, Arabella nebo Žížala Julie, tak už vám musí být jasný, že Dáda Patrasová má dry.
1: Rádio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený při výjezdu z Valašského Meziříčí na ulici Hlavní, jeden taky v Týnu nad Vltavou v Nádražní ulici. Co se dálnic týče, tak tady to stojí na D1 u Velkého Meziříčí, počkáš si tam asi 10 minut. Poskakuje taky Pražský okruh u Lochkova, tam to bude zhruba na 5 minut zdržení. A co se samotný Prahy týče, tak tady si 5 minut počkáš v koloně na ulici k Barandovu.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey, what's up? It's Jay-Z.
3: Yo, this is Kanye West.
4: And we are JLS.
5: And you're listening to Spin.
6: Hey, we're Maroon 5.
7: It's your boy Neo.
8: Yo, check this out, yo. This is P. Diddy.
9: Yo, what's up? This is Usher.
10: Yo, this is Wiley.
11: How you doing? We're The Script. And you're listening to Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
12: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
13: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Jdeme si dát další přání k tomuto krásnému dni, no a jdeme se podívat, koho mám tady v té voiceovce a co si zahrajem.
1: Čau, tady Michal. Zahrajeme tam prosím tě Potrvá, díky.
0: Není za co, Michale, rozhodně ti tam pošlu Potrvá. Doufám, že jsme se pochopili a myslel si písničku od Mata 213 a Gufrau na fítu. Pokud ne, tak máš trošičku smolíka, ale já pevně věřím, že jsi myslel přesně tuhle a ta ti letí do uší.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

Upky mi tentokrát přišla zpráva od Mikyho, který píše: Čau Krištofe, zahraj mi prosím tě cokoliv od Drakea, výběr nechám na tobě, každá pecka dobrá. Bude to pro mě a kámoše Mata, chystáme se poprvé otestovat bazén, tak ať máme co do uší. No chlapi, to jsem vám vybral to nejlepší, co si do bazénu můžete přát. Písnička se jmenuje Way Too Sexy, Drake, Future, Young, tak mimochodem fakt skvělý klip, kde všichni tady tihleti aktéři tancují a všichni až na Drakea vypadá, že v tom klipu vůbec nechtějí být a že vůbec nechtějí tančit. Každopádně, jo, trochu se bojím, že to budete mít studený, ale tak co, trochu Wim Hofa ještě nikdy nikoho nezabil.

0: Spin. Radio Spin ve tvých uších, stejně tak jako za chvilku bude ve tvých uších dvojitá porce Maniaka. V tuhle chvíli mám pro tebe nachystanou pecku Offlife, na feed naskočil Koki a pamatuju si, že když to vyšlo, tak jsem si říkal, že mi tahle kombinace dvou umělců asi úplně vonět nebude, ale nakonec se z toho vyklubal celkem solidní banger. Koki s Maniakem se navíc skvěle doplňují, už jen těma barvama hlasu. Druhý song, ten nás přenese trošičku dál do minulosti, přesně rok 2018 a jmenuje se Husky. Opět platí, že pochází ze stejnojmenného alba. A Husky to není jen tak, protože by to byl třeba cool název, ale je to taky fajnová metafora pro maniakův ledovej klid a vytrvalost a tak na branku. Taky díky tomu si v tomhle roce upevnil pozici v Big Bossu, protože právě v období kolem alba Husky se dostal mezi nejvýraznější jména labelu.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru Radia Spin.

0: Rádio Spin. Hudební víkend a Maniák. Rádio Spin.
1: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidné, jak sopka z Kamčátky.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, ty jsou prozatím fresh, ale to se nedá říct o dálnicích, hlavně teda o D1, kde na 123. kilometru ve směru Brno proběhla nehoda a počítat tak můžeš i se zhruba 10-minutovým zdržením. Stojí taky pražský okruh u Holině, tam si počkáš 12 minut, no ale co se týče samotné Prahy, ta je prozatím taky fresh, bez větších zdržovaček nebo crashů.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, spinné. Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Zpráva, která přišla do apky, tentokrát připutovala z dalekých krajin, napsali Peter a píše: Ahoj, můžem tě poprosit zahrát Logic / Izo. Sedím vysoko, zpříjemníš mi deň v práci v Hágu. Ďakujem a pekný deň. Rozhodně pekný deň i tobě až do Nizozemska. Já jsem tady pátral a bohužel jsem nenašel písničku Sedím vysoko, ale našel jsem song Pod vlivem a pokud se nepletu, tak je to ze stejného EPčka, který má Izo a Jackpot, tak posílám aspoň to a doufám, že ti zpříjemním den.

0: se svým člověkem. Posloucháš Radio Spin? Je neděle 24. května a dneska slavíme Evropský den parků. To znamená den, který připomíná síť všech možných chráněných území po celé Evropě, od těch městských parků až po ty obří národní parky a přírodní rezervačky. Já jsem si řekl, že trošičku pogooglím a podívám se na to, jaký jsou ty největší. No a největší park tady v Evropě je severovýchodní Grónsko, který má rozlohu asi 972 000 km². Říkal jsem si, OK, ale to je strašně velká plocha, jak si to jako představím, tak jsem začal počítat. Řekl jsem si, že tady naše studio Rádia Spin má zhruba 4x3 metry, to znamená 12 m², takže to vychází, že do tohoto Grónského parku by se vešlo zhruba 81 miliard studií Rádia Spin vedle sebe. U nás doma v Čechách je pak největší národní park Šumava s rozlohou kolem 680 km², což teda v mojem přepočtu činí 56 milionů Spin studií vedle sebe. No a když to stáhnu úplně do Prahy, tak největší park Divoká Šárka má zhruba 8 km², což odpovídá asi 666 tisícům Spin studií vedle sebe. No já to zmiňuji hlavně kvůli tomu, že když už je dneska tak krásně, možná by to stálo za to tenhle parkovej den oslavit v jednom z nich, takže s kým se dneska vidím v Divoký Šárce? Počasí, to se od rána vlastně skoro nemění, pořád je tam krásně, po celé České republice máme skoro jasno s průměrnou teplotou zhruba 27 stupňů Celsia a vyleze to ještě o kousíček výš, hlavně teda v Praze, kde bychom se mohli dočkat i ty třicítky.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: jsem.
1: Já mám skvělý run jako Celeste Buckingham.
2: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Chvilku zpátky jsem tu mluvil s Michalem, který v tomhletom vedru bohužel trčí v pokaženém autě, ale Michal chtěl vybrat něco...
1: Je to fakt hodně svížnýho, jak je Valčík, nebo jak je ten od PTK, tak něco takovýho. Ale pošlem to tobě a všem, co pracujou a mýmu autu za to, že se mi rozdol a odvětrávání sedačky.
0: Bohužel, unlucky situace, Michale, ale doufám, že to bude v pohodě. Každopádně, my jsme tady spolu se dívali na Subfocus. Já jsem si bohužel až teď ale všiml, že je zahrát nemůžu chviličku zpátky, protože je mám tady v takové kategorii. Každopádně tak či tak už jediný, na co jsem si svižnýho vzpomněl, tak byl Fatboy Slim. Hodil jsem tam písničku Right Here, Right Now, tak doufám, že bude stačit aspoň to. Michale, letí to k tobě a nesmutni, za chvilku si doma. Já vím, že je vedro, ale co se dá dělat?

Prášek já bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

0: Bereš rodinku letos?
1: Hele, letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
0: Tak v Albánii je to naprosto nádherný, ale rozhodně si tam dej bacha, protože tam, kdo troubí, tak ten jede.
2: Čau, to je David, tak já se pochlubím. A ve 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Passo del Stelvio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej.
0: Kamaráde, závidím, já jsem vždycky chtěl vzít prostě čopříka a vyrazit takhle někam mezi hory, ale já umím jezdit tak maximálně na babetě.
3: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka, všechno jsme měli už vyhlídnutý všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
0: A proč?
3: Z důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
0: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
3: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
0: Michale, nebudu lhát, je mi to líto, ale jestli chceš, pošlu tě na Instač nějaký fotky ze Šumavy, až tam budu. No a třeba ti to naláká a vezmeš poslední chechtáky a vyrazíš aspoň tam, nemusíš přece jet jenom do Řecka. Každopádně užívejte svoje budoucí dovolený a kdo je na tom podobně jako Michal, tak užívejte aspoň zbytek volna v podobě víkendu. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Čus!

0: Stále posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a ještě než to po mně převezme Maty, tak stihnu pustit Double Maniaka. Vykopnu to tím, co tady na Spinu máte rádi, o co si i celkem píšete a co hrajeme poměrně často, song Street Dance, který vznikl při live streamu, na kterým nás Maniak nechal nahlídnout pod pokličku tvorby celého alba a to potom i vydal pod názvem Stream Tape. O tom, že to je banger, svědčí nejenom čísla, ale i to, že jakmile to slyšíš, tak si začneš tak jako mírně potancovávat, aspoň já to tak mám. Druhý song pro děti, tak úplně pro děti není. Maniak si tady hraje s tvrzením, že rapeři jsou pro děti a jejich hudba taky. No, myslím, že kdybych tohle pustil svýmu 8letýmu bratrancovi, moc nadšenej by nebyl.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehoda mi tu svítí při výjezdu ze Starého Města u Uherského Hradiště na Otrokovice, jedna taky v Děčíně na ulici Předmostí. Přesunu se na dálnice, tady očekávají crash na D1 na kilometru 123 směr Brno a jeden taky při příjezdu do Prahy u Mnichovic. Co se samotný Prahy týče, tady si asi 6 minut počkáš na Střížkově na ulici Cínovecká a bouračka je pak hlášená na Novopatský u Horních Počernic.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Každý den je o den míň. Každý den je o den míň.

0: Dohrál nám Gana a já tady mám před sebou poslední přání, který dneska stihnu odbavit, než se tady vystřídáme s Matym. Tohleto přání poputuje do Brna a mám pocit, že to byl Zív.
1: No, měl byste něco od Tafroba? Je to od Zíva z Brna, z Keniku. Poslu to tady lidem ze zahrady, že tady je fajn.
0: Yes, sir. Zív říkal, že tam mají takovou menší grilovačku, takže posílám tam Fosco Almu, Rifua a Tafroba na písničce WTF, kterou jsme tady společně vybrali. Užívejte, jak můžete, protože dneska je tam fakt krásně a já už se tam fakt mega těším.

0: pom pom pom pom pom pom pom. Spineři, je tu konec mojí směny, máme tu neděli 24. května a proti mě už sedí Maty. Čau.
1: Wasa, wasa.
0: Nazdar šéfe, máš se?
1: Hele, mám se krásně, venku je krásně, mám úplně letní vibe, takový úplně vyčilovaný.
0: To tě až skoro musí mrzet, že budeš sedět tady, ne?
1: Hele, já si tady vohulím klimošku a udělám si tady, jak tady vlastně nemáme okna, tak já si tady udělám takový prostě... Nevím, prostě budu tady mít svoji kopku, budu tady mít svoji hudbu, budu tady mít klimatizaci.
0: Takže ti vlastně bude dobře.
1: Bude mi, doufám, dobře a hele, prostě...
0: No já jsem právě dneska přemýšlel, nad tím, že bychom to studio mohli třeba takhle na léto přesunout ven, jako před budovu, že by to bylo super. Víš, mohli by chodit ty lidi, vždycky, kdyby si někdo chtěl něco přát, tak si prostě přijede a do toho Majko řekne čau, čau, já jsem prostě ten a ten a chtěl bych zahrát to a to. Víš, takový letní koncept, studio spin na vzduchu prostě.
1: Tyjo, to by bylo jako hodně cool, každopádně, no, jako... To vlastně nezní vůbec špatně, jako takhle se tam vyfelit venku, prostě
0: no
1: klídeček, prostě Vietnamci hned prostě
0: no právě,
1: po ruce.
0: No právě, ty vychlazený
1: jako...
0: pitíčka,
1: no,
0: že jo, ještě.
1: Jasně.
0: No jasně. Spineři, dejte vědět, kdybyste náhodou tady tohleto stáli, samozřejmě domluvíme, ne, jednoducho, vynosíme
1: určitě
0: tady domluvíme. Tu aparaturu a bude
1: ne
0: to v pohodě.
1: Ne asi spin logo, prostě Roman bude určitě pro.
0: Já doufám, já se ho schválně zítra zeptám, jo, uvidíme, co na to řekne. Mrkneme ještě v rychlosti na počasí. Počasí znělka byla pěkně stišená, každopádně Maty už to řekl, je tam fakt pěkně, po celé České republice průměrná teplota zhruba 27 stupňů Celsia, dokonce to možná půjde výš, v Praze očekáváme až 30 stupňů Celsia, což je paráda, taková letní demoverze je tu. Každopádně já vám přeju příjemný poslech tady s Matym, loučím se s váma a slyšíme se zase za týden, možná dokonce za dva. Spin Radio. Radio Spin.

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: OK. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš, tak musíš bejt asi

Tej očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vytnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej.

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Attention, all you niggas, all you bitches.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na majku už je Mate a nás dneska čeká společný odpolední komunikátor, a to až do 7, takže z toho stihneme dneska úplně mega ranec. Čekají nás klasicky rap news, který

0: Tentokrát trochu dřív, to znamená před třetí, ale bude toho mnohem víc. Čeká nás taky hudební víkend s Maniakem a samozřejmě i tvoje oblíbené tracky na přání, se kterýma to rovnou taky dneska rovnou odpálíme. Já už tady mám na drátě Skerryho, čau.
1: Čau, kámo.
0: Tak co, kámo, ty už si užíváš vlastně úplně takovou letní pohodu, takový prostě tak, ale prázdninový mood.
1: Ale já už jsem to naladil tak 3 týdny zpátky, jak se udělalo hezky, víte, jak už to je, ale úplně originální.
0: Aha, ok, ty čilíš na pláži, máš nějaký drinčík, nebo?
1: Pojď bratku, bez cukru teďka momentálně.
0: Pojď bratku, bez cukru, ok. Svinky slunce, takže opalování, nádhera, já už se těším taky, přesně až tak. Kámo, si někde takhle lehnu a budu se jenom opalovat. Hele, vybrali jsme krásný letní song k tomu, track Miami od Willa Smitha, kam to pošlem?
1: Hele, všem spinnerům, co musí být v práci, ať jsme tam tuž vypadnou. Mm-hmm. Tady Márovi, co sedí vedle mě, slečně za náma. Okay. Všem na Nude Pláž a radia.
0: Ok, tak všem samozřejmě v tvým okolí, tak i všem spinnerům, ať si užijete, kámo, tenhle ten ještě nádherný den. Posílám vám to tam?
1: Tak jo, čau, kámo.
0: Čau. Ladíš Rádio Spin? A

0: Dáváš Radio Spin, taky hudební víkend, s tebou tady Felí Matej a mám tady už ready dva první tracky od Maniaka. Jako první si pustíme Balán z desky Babuška Trap House. Tohle největší hit z toho alba vytvořil Kenny Ruff a je to za mě nejsilnější aspekt tohle tracku. K tomu text o tom bodě zvratu, kde balancuješ na té pomyslné hradě a hledáš tu životní rovnováhu. Hodně, hodně fajn track, po kterém ti pustím Nestíhám žít svůj život. Tohle je trochu depresivnější téma o té prázdnotě, kterou v sobě máš, i když denně děláš milion věcí, ale i tak máš ten pocit, že si ty momenty prostě nestíháš užívat a nespracováváš to všechno. Všechno je prostě strašně rychlý a ty bys nejradši prostě zastavil čas a vyskočil z toho rozjetýho vlaku, který ale nikdy nezastavuje. Tak to vnímám já a já už ti tam posílám Balance a pak Nestíhám žít svůj život na Radio Spin.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rádio Spin. Hudební víkend a Maniák. Rádio Spin.
1: Mám chuť, aby ta dvejta vypadla už z domu. Přenal jsem kalbu a i boys říkají, že zpomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma. Zahodit telefon do

Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně na Google mapách krásně zelený, regiony jsou teď taky bez nehody a relativně sízný, takže se přesuneme rovnou do Prahy, ta je momentálně taky docela čistá, hustší je každopádně Pražský okruh a to mezi Štěrboholma a Průmyslovou, zasekaná je tak Kbelská na Hloubětíně v obou směrech, příjezd do Prahy z D8 je v Praze taky zasekaný a to na Střížkově a je tam crash, tak se tam dej určitě bacha. Hustší je momentálně taky Vilzonka u Muzea, taky Ječná a hustší je taky Davidský kulaťák nebo Bělohorská u Ladronky. K dopravě je zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání a pak Rap News, tentokrát před 3. hodinou.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, na mikru je Maty a mám tady taky další track na přání, který tentokrát zahraju z voiceovky z naší mobilní apky, kterou už mi poslal Slavo.
1: Čau, čau, Radio Spin, to je Slavo zo Slovenska. Prosím tě, poznám tam něco od Snoop Dogga a moju lásku, kterou strašně ľúbim, Katku, a už nech se toľko na mě nehnevá. Pozdravujem a pre vás do radia. Čaute.
0: OK, tak ať se láska nehnevá, já ti tam posílám něco na chill od Snoop Dogga a bude tam taky Dr. Dre.

0: Maty, a protože jsem tady dneska dřív, tak si dáme rap news tentokrát dvakrát. Nejdřív teď před třetí a pak klasicky před pátou, tak let's go. Dneska já začnem s takovou otázkou na tělo. Radši 1 milion dolarů nebo večeři s Drakem? Zní to bizárně? Možná, ale tuhle otázku opravdu někdo dostal. A byl to DJ Academics, který mu tohle to nabídnul právě Drake. No a on si vybral večeři. Ale co ty, jak bys volil? Přece jenom 1 milion dolarů je zhruba 21 milionů korun. Versus prostě jedna večeře s někým, koho sice rád posloucháš, ale vlastně ho osobně vůbec neznáš. Hele, já osobně nemám v sobě takovýto fanatický fanouškovství, každopádně já bych volal úplně jednoznačně radši ty prachy, ale zajímá mě, co ty. Přece jenom něco podobného dělal i Rytmus, tam to bylo tak, že snad zaplatíš 10 tisíc a můžeš s ním na večeři, ale už se nepamatuju, jak to celý bylo, bylo to už nějakou dobu zpátky. Každopádně mi dej ty určitě vědět a určitě mi napiš, kdo by to měl být, s jakým raperem by si šel na večeři nejradši ty. Kdyby se volilo, nebo kdyby se respektive nevolilo mezi 1 milion dolarů, tak já bych chtěl skáknout na hambáč třeba s takovým Snoop Doggem, nebo třeba s Wiz Khalifou. To by podle mě byl úplně nejvíc chillovej pofel. Taky se koukneme na počasí, venku je 31 stupňů, nádherný až takový srpnový počasí. K večeru to ještě spadne na 25, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekej teploty kolem 22 stupňů, mám být úplně krásně jako je dnes. Ty posloucháš Radio Spin a s tebou je tady Maty.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Marcus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin má novou apku. Žeremín dat a její ovládání je tak easy, že to zmákne i tvoje babička. Aktualizuj nebo stahuj hned teď. Radio Spin.
0: Za 3 minuty jsou 3 a ty ladíš Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na micu je Maty a máme tu další společnou hodinku na komunikátoru, takže další track na přání. Já už tady mám na drátě Baru, která se mi dovolala. Čau.
2: Čauky, čauky, dobrý odpo.
1: Dobrý odpo. Baru, ty si říkala, že nemáš úplně ráda tyhle ty vedra, že jsou ne. Prostě moc. Tak pověz, co bys poradila spinnerům, kteří taky nesnášejí tyhle ty vedra a prostě mají sobotu volnou?
2: Zůstaň doma, chyluj doma.
1: Zůstaň doma, chilovat doma a když tak, tak vylíst ven k tomu večeru, když už je tak jako přijatelný, že?
2: Přesně.
1: Tak jo, ale vybrali jsme spolu písničku od Bobbyho Blaze, My Mayday, s DJem Vičem, komu to pošlem?
2: Hele, všem spinnerům, co poslouchají, tobě do rádia a užijte si krásný zbytek neděle.
1: No tak jo, tak příjemný zbytek neděle, samozřejmě i tobě, užij si track a dávám to tam, Baru.
2: Díky, díky, čau.
1: Čau. Ladíš Rádio Spin.

je to moje zpověď. Do tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou je tady Matej a taky Maniak na hudebním víkendu. Pustíme si klasicky dva tracky. Nejdřív Faxe Kondy, který má takovej hodně goofy sample, který určitě poznáš. Vyšlo to jako bonusový track k desce Babuška Trap House a řekl bych, že to není klasický ego trip, ale něco vlastně na ten smysl, prostě ovšem taková rapová klasika. Potom ti ale pustím track Od rána a do rána, což je track o tom věčným grindu, který vyšel na desky Husky v roce 2023. Mluví tady o tom, jak žije ten svůj rap life a jaký je rozdíl mezi raperem, co jenom hulí, a tím, kdo fakt maká a chce prostě víc. Upřímně, za mě celkem průměrný track, ale určitě poslechni sám a udělej si názor ty osobně. Já už ti tam posílám Faxe Kondy a taky Od rána do rána na Radio Spin.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky u dálnic, ty jsou docela sízný, akorát na D10 se chvilku zdržíš u Brandýsa nad Labem, ve směru na Prahu, je to tam cca tak na 10 minut. Crash je potom na D1 a to u Brna, u sjezdu na Brnojih, tak tam určitě taky pozor. V regionech je to momentálně docela v chillu, takže switchneme na Prahu, tam popojíždí spojka a to od Štěrbohol až k Europarku na Průmyslový, hustší je to taky na Kbelský na Hloubětíně, zdržíš se potom u příjezdu z D8 na Prahu na Střížkově, tam je to taky solidně zasekaný, crash potom taky vidím na Vilzonce u Hlávkova mostu, postojíš se potom taky u muzea, hustší je momentálně taky Bělohorská u Ladronky, ale jinak to vypadá, že je to taky docela sízný. Takže to je zatím k dopravní situaci všechno, za chvilku tady máme ale song na přání a pak pokecáme o Spin komisaři Repovi, tak určitě stay tuned, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš se Radio Spin, na mikru je Maty a mám tady další track na přání, který se tentokrát objednal Franta.
2: Čau, tady Fráňa. Zahraj prosím MOP Antea pro všechny, kdo užívají a jdu si dát pivečko. Díky, mějte se, čego.
1: OK, let's go. Krásný počáso, samozřejmě nesmí chybět pivečko a samozřejmě nesmí chybět MOP Antea. Naprostej banger, kámo, miluju to, pouštím to tam.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty, ty ladíš komunikátor s Matem, yes, to jsem já. Každopádně mě můžeš mimo víkendy slyšet i každý úterý, protože se vždycky do polko vydávám po republice jako Spin komisař rap a hledám spinnery, kterým bych mohl předat výhru, tří balení Tigru a spousta merče. Rozdávám taky úplně novou prostě edici Tigru, což je Gold, Pink a White, každý si tam určitě najde toho svého nejoblíbenějšího. No a samozřejmě pod podmínkou toho, že fakt posloucháš Spin. Prostě úplně neoznámeně ti vtrhnu do práce a čeknu, jestli tam Spin hraje nebo ne. No a prostě podle toho se rozhodne, jestli si tady kdy odvezu domů, nebo ti je tam nechám. Prostě jsem takovej kontrolor. No a jak se do soutěže zapojit? To je úplně jednoduchý. Stačí napsat mail na program@radiospin.cz, kam napíšeš jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu, kde Radio Spin v úterý dopoledne posloucháš, a pak stačí už jenom doufat, že tě vylosujem, a jestli jo, tak já tě přijedu zkontrolovat. Takhle jednoduchý to je, takže na co čekáš, napiš mail a soutěž o 3 plata Tigru a spousta merče na Radio Spin. Taky čekneme ještě počasí, venku je úplně nádherně, je tam 31 stupňů, k večeru to spadne ještě na 25, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 24. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Československý underground.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na mikru je Maty a máme tady další společnou hodinku, začátek další hodinky, kterou odpálíme jak jinak než s trackem na přání.
2: Čau, tady Jarda, bych poprosil písničku na přání Gleb, Známky života, remix.
1: Yes, už mi tady poslal přáníčko Jarda, který to chce odpálit Známkama života. Super věc, energická věc na začátek čtvrtý hodinky, úplná pecka.
0: Ladíš Radio Spin?

0: rodinku letos?
1: Letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
0: Tak v Albánii je to naprosto nádherný, ale rozhodně si tam dej bacha, protože tam, kdo troubí, tak ten jede.
2: Čau, to je David, tak já se pochlubím. Já ve 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Paso del Stelvio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej.
0: Kamaráde, závidím, já jsem vždycky chtěl vzít prostě čopříka a vyrazit takhle někam mezi hory, ale já umím jezdit tak maximálně na babetě.
3: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka, všechno jsme měli už vyhlídnutý všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
0: A proč?
3: Z důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
0: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
3: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
0: Michale, nebudu lhát, je mi to líto, ale jestli chceš, pošlu tě na Instač nějaký fotky ze Šumavy, až tam budu. No a třeba ti to naláká a vezmeš poslední chechtáky a vyrazíš aspoň tam, nemusíš přece jet jenom do Řecka. Každopádně užívejte svoje budoucí dovolený a kdo je na tom podobně jako Michal, tak užívejte aspoň zbytek volna v podobě víkendu. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Čus!

0: Radio Spin. Ladíš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady další hudební víkend pod taktovkou Maniaka. Klasicky si dáme dva tracky, nejdřív Offlife, to vyšlo na jeho nejnovější desce, kterou dělal celou na streamu, což je mega jako průlomový, teda za mě, proto název Stream Tape. Feat mu tady dělal Koky a tohle to byl za mě ten zlom desky, od kterého mi přišlo, že každý track byl lepší a lepší. Tímhle trackem se mě ta deska získala, baví mě tady, jak je to hrozně vyklidněný, takový prostě ledový a na pozadí skvělej beat s oldschoolovým samplem, jako za mě hodně dobrý, hodně mě to baví. Potom tady mám ready track s Vladimírem, jmenuje se to Matroš, tohle má takovej špinavej streetovej temnej beat, úplně mě to přenáší do toho nočního klubu, kde duní basáž ven na ulici. Super atmosféra a ještě lepší Vladimír. Posílám tě tam Offlife a potom Matroš na Radio Spin.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Nejdřív koukneme na dálnice. D1 je zasekaná mezi Hvězdonicema a Mirošovicema. Vypadá to tam docela zlé, zdržení je tak 35 minut. D1 je pak zasekaná taky v Brně, tam je u sjezdu na D2 crash a silně to tam popojíždí. D10 je zasekaná u Brandýse nad Labem ve směru na Prahu, je tam taky bouračka a je to tam tak na 10 minut. Regiony jsou teď relativně průjezdný, v Brně akorát popojíždí ulice opuštěná. My se každopádně přesuneme na Prahu, tam je momentálně hustší pražský okruh, a to u Europarku na Průmyslový. Zasekaný je taky příjezd do Prahy z D8, tam je crash a stojí to tam na Střížkově. Hustší je momentálně taky Vilzonka u Muzea, v centru taky Ječná. Postojíš si potom taky na Davidském kulaťáku a taky v ulici pod Kaštany. Zasekaná je taky momentálně Bělohorská u Ladronky a taky příjezd do Prahy z D7 u Ruzyně. K dopravě zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku nás čeká další track na přání a pak dáme druhou várku Rap News.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spen, s tebou je tady taky Matej a mám tady další track na přání, který si tentokrát objednal Johan.
1: Čau spinneři, tady Johan, hoď tam něco od 50 centa, díky.
0: Jasně kámo, já si myslím, že to nesmí být nic jinýho

0: Dáváš se Rádio Spin, s tebou tady chilluje Maty a protože bude 5, tak jsou tady taky klasicky rap news, tentokrát katalog nových releaseů. Začneme v Jihlavě, Humla a Islame Mario vydali druhý společný album s názvem Issa Tunes 2. Celý to má takovou M3 estetiku a hlavně ten vibe, který mi přijde docela unikátní. Humlovy beaty jsou skvělý, takovej UK, ale je to prostě něco specifického. Já si osobně chci tohleto album určitě víc naposlouchat, protože mě překvapilo, jak poctivě rapový to je. Zajímavý kolabo přinesla taky Amerika. MGK se spojil s Wiz Khalifou a vydali mixtape Block Era Boys. To má takový dobrý design takového jako old schoolu, takový Windows XPčko. Hodně mě to baví, baví mě tady, že jak MGK střídá ty žánry. Nejdřív dělal rap, potom pop punk, pak udělal něco jako country a teď se vrací víc k rapu, ale zároveň je to takový víc uspívaný a takový hodně vyčilovaný. K tomu je tady samozřejmě Wiz Khalifa, takže kámo, rozhodně zajímavý projekt, který bych ti vlastně taky velmi doporučil. A pak tady na závěr mám takovej hot take. Fake Mink vydal novou desku Terrified a tvrdí, že z ní přepíše hudební historii. Za mě zajímavý release, ale asi nic pro mě, ale nějaký jako přelomový věci z toho jako taky úplně neslyším, nezní mi to za stolik, ale klidně si to poslechni sám a dej vědět. Ale já asi zůstanu u těch předchozích releaseů. Ještě čekneme počasí. Venku je momentálně 30 stupňů, k večeru to ještě spadne na 25, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekej teploty kolem 24 a má být naprosto krásně, podobně jako je dneska. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek, moře, neptej se mě, co je.

You feeling me? Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na majku je Maty, odpolko tady Filiš na komunikátoru s Matem. My tady odpolujeme další hodinu dalším trackem na přání, který tentokrát zahraju pro Vojtána. Já už ho tady mám na drátě, čau.
2: Čau, draku.
1: Tak co, kámo, ty jsi dneska využil krásnýho dne, Filiš se hezky na zahrádce, opravuješ kolo.
2: Koloběžku,
1: ok, ok. A nějakou takovou tu trackovou nebo takovou tu freestyleovou?
2: Ale ne, já jsem půl roku zpátky přišel v Onoty, tak jsem si musel koupit nějaký dopravovačko do práce.
1: Ok.
2: No a půlku jsem to tehrá, no a teď jsem se k tomu teprve dokopal, to by mě to spon tu pneumatiku, a, takže měním v kolo, no.
1: Ok. Ok, hele, vybrali jsme kámo písničku od Cypress Hill, Hits from the Bong, komu ji pošlem?
2: Tak. Hele, bude to pro všechny spinnery, určitě to bude do studia a pro všechny fela, studní se válej a užívej kvíhle krásný den.
1: Ok, tak užívej kámo krásnýho dne a všem ostatním spinners taky. Posílám tam Hits from the Bong, kámo, měj se, čau.
2: Taky, hezky, nenahoj. Ladíš Rádio.

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend, tentokrát s Maniakem. Pustím ti zase dva tracky. Jako první tady mám nejnovější hit, největší hit z jeho poslední desky Stream Tape, kterou dělal, jak už název napovídá, celou na livestreamu. Jmenuje se to Street Dance a název vypovídá i o tracku. Krásně tě to roztančí, je to takový letní pohodový track, který si teď mega rád zahraju. Je to fakt fresh, takže určitě se těš. Potom tady máme Ready Život ve hvězdách, kde je na featu Orion. Ten tady má snad nejdivnější autotune pasáž v historii rapu. Ne, fakt mu to docela nesedlo, ale kromě toho mě tady baví ten synťákovej beat. Zároveň ta Orionová rapovací sloka mi taky vůbec nepřijde špatná a na večer pod hvězdama, proč si tenhle ten track neposlechnout. No, posuď sám, tenhle ten track se jmenuje Život ve hvězdách a předtím je ještě Street Dance na Radio Spin.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív dálnice, na D1 si postojíš mezi Hvězdunicema a Mirošovicema ve směru na Prahu, zdržení je cca 30 minut. Brutálně zasekaná je ale i D3, tam si ve směru na Prahu postojíš od Čerčan a zdržíš se tam na tom úseku 25 minut. Region je momentálně OK, takže se přesuneme do Prahy, tam je momentálně zasekaný pražský okruh a to už od Černáku až k Europarku na Průmyslový, postojíš se taky na Belský na Hloubětíně, zasekané je taky příjezd z D8 na Střížkově, postojíš si potom taky na Davidském Kulaťáku a hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky. To je zatím k dopravě všechno, za chvilku nás ale čeká track Na přání a potom pokec o Superstar.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rap.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na majku je Maty, my hrajeme přesně podle tebe. Hrajeme další track na přání a tentokrát zahraju pro Martinu. Mám jí tady na drátě, čau.
2: Ahoj. Já bych chtěla zahrát dodatečně k svým tisícím narozeninám.
1: Aha.
2: A taky pro Tupeka. Mm-hmm. A pro všechny ze Drau a něco teda od doktora, no.
1: OK, vybrali jsme track od doktora Dre a taky Nate Dogga, Your Wife.
2: Ano.
1: Takže to zahrajeme takhle k narozkám, jak se říkala,
2: ano.
1: K tisícům letům.
2: No a pro všechny světelný gangstry samozřejmě hraju pořád.
1: OK, tak pro všechny světelný gangstry, taky pro tebe, Marti, hraju tam Nate Dogga, Your Wife, užij si track, pouštím to.
2: A pro tebe taky, tak ahoj.
1: Jasně, měj se, čau.

0: to Bars, kámo, ty posloucháš Radio Spin, s tebou tady na odpoledním komunikátoru čiluje Maty a já mám rád docela bizár, je to takový moje guilty pleasure a talentový soutěže toho nejsou výjimkou. Budou nám zase začínat superstar a hele, já se docela těším. A to vlastně ne na ten bizár, ale taky na ten zpěv, protože já cením dobrý zpěváky. No a dokonce už je ready i porocovský cast. A hele, někteří to hejtujou, ale mně to vlastně přijde docela fajn. Bude tam totiž v roli porotce i Kellyn a hele, já si myslím, že on je úplně super pick na tenhle ten formát. Není to úplně rapper a já ho uznávám i za jeho zpěv, on má krásný hlas a z té moderní rapový bubliny, která dost valcuje mainstream, tak si myslím, že on je právě ten, k čemuž prostě ten zpěv jako je nejbližší a zase to bude, na to bude nahlížet trošku z jinačí perspektivy než klasický zpěváci. Potom tam bude i Eva Farná, to je prostě paní zpěvačka a neskutečně technická a všichni milujem. Pak nesmí chybět i Palo Habera, to je prostě člověk na svém místě. No a pak tam budou i nespěváci, kteří by tam podle mě ani nemuseli bejt. Upřímně nechápu, proč tam bude jako Jakub Prachař, ale OK. Potom tam bude v porotě i Leoš Mareš, tak aspoň to je fakt jako star. Každopádně, když to sečtu a podtrhnu, mně to přijde vlastně super, že někdo takhle z rapu tam bude dělat porotce, přece jenom tam prostě před asi 50 lety, tak tohle to dělal i Rytmus, nebo jak dlouho zpátky to bylo. Každopádně, hele, já se na to těším a jsem vlastně na to zvědavý. Taky se podíváme ještě na počasí, venku je krásně, úplně srpnový počasí, 29 stupňů, ještě to spadne na nějakých 25, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekej teploty kolem 24 stupňů a bude velmi podobně jako je dneska, takže úplně krásně. Ty ladíš Spin, s tebou je tady Maty.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Babišová. Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straightism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Marcus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 5 minut je 6 a ty ladíš Rádio Spin.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Krišna, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stere těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na mikro je Matej a nás čeká poslední společná komunikátorová hodinka, takže jdeme rovnou odpálit trackem na přání a už tady mám na drátě Kapu a čau.
2: Čau. Prosím tě, mohl bys mi nechat zahrát něco od té do sum?
1: Yes, kámo, jak se máš dneska?
2: Docela dobrý, teplo.
1: Teplo, krásně, OK, vybrali jsme písničku od 58G, BBC, posílám to tam, yes. Kámo.
2: Všem do Pardubic, jo?
1: Yes.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Nevěřím nikomu, nevěřím.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: Posloucháš Radio Spin, tak je hudební víkend s Maniakem, na majku je Maty a mám pro tebe už poslední dva tracky z jeho repertoáru. Nejdřív si dáme track Balance, baví mě tady nejvíc ten beat od Kennyho Rafa, je to takový zasněný, zároveň tady kick krásně šlape, má to zapamatovatelný refrén, takovej track, který si pustíš pozdě večer, kde jenom kružíš v autě a užíváš si ten noční vibe, kdy přemítáš přesně na tou životní rovnováhou, kterou se snažíš vybalancovat. No a zakončíme to dneska s trackem Tarantino, tady dělal beat DJ Witch, vyšlo to na jejich společný desce Černej kůň. Upřímně slabší track, z toho alba tam mám určitě jiný věci radši, ale myslím, že na druhou stranu taky neurazí, takže my si užijeme nakonec track Balance a pak Tarantino. Tohle je Maniak na hudebním víkendu Radia Spin.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černej kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čeknem dálnice, D1 je zasekaná ve směru na Prahu mezi Hvězdunicema a Mirošovicema, zdrží se tam tak 10 minut. Brutálně je zasekaná ale D3, tam se ve směru na Prahu, tak postojíš si od Čerčan až k Praze a zdržení je tam hlášený 60 minut, což je crazy, regiony jsou ale průjezdný, takže se přesuneme rovnou do té Prahy. Tam je momentálně hustší pražský okruh, a to až od Běchovic k Europarku na Průmyslový. Zdrží se potom tak jinak Belský na Hloubětíně, směr do Prahy, do centra, tak si zdržíš taky na příjezdu z D8, konkrétně na Střížkově. Hustší je momentálně taky Vilzonka u muzea a taky Letenský tunel. Zdrží se potom taky na Bělohorský u Ladronky. Akorát dopravu dneska máme dán, každopádně stay tuned, protože už za chvilku je tady track na přání a pak ti kámo řeknu, co máš udělat, aby ses dostal do nebe.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, Majku je Maty a já tady mám už poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Emu, kterou tady mám na drátě. Čau.
2: Ahoj.
1: Tak co, Emi, jaký jsi měla dneska den?
2: Krásný.
1: To je fenomenální. Hele, vybrali jsme písničku Scroll od Polího Garanda. Kam ji pošlem?
2: Pro mámku a pro tačku a pro moji ségru a pro mojeho bráchu.
1: Krása. Takže vlastně úplně pro všechny. A hlavně samozřejmě to posíláme tobě. Měj se moc hezky, Emo. A užij si písničku Scroll. Dávám to tam.
2: Děkuju.

0: abych nespal zpátky do straček, bro.
1: Jak by si žil, kdyby si věděl, jak zemřeš? Kam by si šel, kdyby mohl se zvrátit čas? Kdo by si byl, kdyby mohl se zvrátit?

Právě posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a naše komunikátorová odpolední session pomalu končí. Stihli jsme to dneska ranec, třeba dvakrát Rap News, taky hudební víkend s Maniakem a pouštili jsme se i tvoje tracky na přání, takže díky za koly a voiceovky. Za to si zasloužíte svoje místo v nebi a ani nepotřebujete lístek. Lístky do nebe se ale fakt prodávaj. Fakt nekecám. Jeden pár z Floridy právě takhle prodával tyhle lístky magický, který ti zaručeně určí místo za nebeskou branou. Dokonce je prodávali jeden za $100, no prostě nekup to. Pak když tenhle ten pár zatkli, tak ten týpek pravil médiím takovou posvátnou větu. Je mi jedno, co tvrdí policie. Ty lístky jsou z pravého zlata a dal mi je Ježíš u KFC, abych je prodával a měl peníze na cestu do vesmíru. Police jinak kromě toho u nich doma tak našla ranec drog, asi $10,000 a dokonce malýho aligátora. Reálně jim to ale podle mě docela sypalo. Ta cesta do vesmíru teda podle mě nebyla vůbec daleko. No což, sice už lístek do nebe si koupit nemůžeš, ale můžeš mi třeba poslat příště track na přání, na to Bůh taky kouká. No nic, koukneme ještě na počasí. Venku je momentálně 26 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 24 a má být nádherně slunečno, jako bylo dneska, úplná paráda. No nic, to je ode mě dneska už všechno, s tebou tady fellow Matej a my se slyšíme zase příští týden a taky v úterý u Spin komisaře Repa, tak čus.

pojďte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můži za to vždycky ty.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek ráno jsme se trošičku zasnili a posunuli jsme se v čase o pár týdnů dopředu. Pořešili jsme totiž spolu dovolený a taky to, kam letos budete vyrážet. Kam bereš rodinku letos?
2: Letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
1: Tak v Albánii je to naprosto nádherný, ale rozhodně si tam dej bacha, protože tam, kdo troubí, tak ten jede.
3: Čau, to je David, tak já se pochlubím. A ve 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Paso del Stelvio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej.
1: Kamaráde, závidím, já jsem vždycky chtěl vzít prostě čopříka a vyrazit takhle někam mezi hory, ale já umím jezdit tak maximálně na babetě.
4: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka, všechno jsme měli už vyhlídnutý všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
1: A proč?
4: Důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
1: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
4: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
1: Michale, nebudu lhát, je mi to líto, ale jestli chceš, pošlu tě na Instač nějaký fotky ze Šumavy, až tam budu. No a třeba ti to naláká a vezmeš poslední chechtáky a vyrazíš aspoň tam, nemusíš přece jet jenom do Řecka. Každopádně užívejte svoje budoucí dovolený a kdo je na tom podobně jako Michal, tak užívejte aspoň zbytek volna v podobě víkendu. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Čus!
5: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
6: Pojď to rozpálit, pojď.

0: co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

0: Přeju ti pohodový večer, za Majkem, je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je M. Slim. Čau, vítej ve studiu.
1: Jo, what's up, jsem rád, že tu jsem.
0: Kdyby ses měl posluchačům představit, kdo je M. Slim?
1: M. Slim, když to tak řeknu, je moje druhá tvář. Vlastně já si stojím zatím i vlastně podle jména, protože to M má znamenat jako první počáteční písmeno mýho křestního jména a to Slim vlastně to má být to moje druhý já. Takže já to beru, že Slim je prostě takový ten hajzlík, ten zmrd a že já jsem takový ten slušný, jakoby, co se týče jako mě jako osobnosti.
0: Vzpomeneš si na nějaký první rapový věci, co jsi v životě slyšel?
1: První rapový věci, tak k rapu mě určitě dovedla ségra a vlastně byly to takový pecky, ještě jako tenkrát jel Kontrafakt například, vlastně Ego Rytmus, tady ti Separ a pak tam byly ještě i takový ti menší, no. Pak vlastně dostal jsem se k Izovi vlastně na základce, ještě v té době, kdy byl Logic, což jako v tu chvíli jsem nějak moc nechápal ten trap, protože jsem měl vlastně furt jenom boom bap, ale pak už mi to tak nějak začalo dávat smysl a připojil jsem k tomu další, hodně se mi líbil Zaeo, hodně se mi líbil Lucas Dope, škoda ho, že prostě nezůstal v tom Million Plus. A takhle dál jsem to vlastně furt stackoval, až to nakonec došlo do takové fáze, kdy jsem byl na střední a kamarád mě pozval do klubu, který taky rapuje. A byl tam vlastně s ním jeho bratrák a ten tam narazil na kluka, který též rapuje, ten se o tom rozkecal. Tak jsme si řekli, že bychom mohli dát nějakou session.

0: hodně mě bavil Tupac, Ice Cube, tedy ty old school králové. Takže jsem se snažil napojit i na tu angličtinu a jelikož ta angličtina je mi taky dost milá jako jazyk, tak se snažím vlastně v těch svých trackách vlastně ji tam zakomponovat do té češtiny, že vlastně i člověk, který umí jenom lehce pípnout anglicky, tak vlastně pochopí, co chci říct.
1: Je nějaký interpret nebo interpreti, který by si řekl, že ovlivňují třeba tvoji aktuální tvorbu?
0: Moji aktuální tvorbu, tak určitě po celou dobu ovlivňuje moji tvorbu Eminem, to je můj vzor. Ice Cube, ten mi dal jakoby do rapu takový to, může ti být úplně jedno, co řekneš, hlavně když to tak cítíš a je to pravda, tak to prostě řekni. A teď jakoby kdo víc ovlivňuje moji tvorbu, tak určitě vlastně beru jako překážky, že tady jsou prostě jako ti vyšší rapeři jako Rico, tohleto, tam jako je těžký ještě se dostat na tuhletu jako stage. Ale nejvíc, co bych tak řekl, Manny. Manny mě hodně překvapil, protože on sám, jakoby, když to tak řeknu, tak mi přijde, že ten hlas má takovej nemoc na křičení, že on má takový hrubější, ale zvládne vlastně pod ním i křičet a docela zandat melodie přes autotune, což se mi jako dost líbí a vlastně je to to, s čím poslední době experimentuju hodně na těch beatech.
1: Ty jsi říkal, že jsi teda začal na boom bapu, tak by mě vlastně zajímalo, jak se díváš na vývoj toho rapu teď u nás v československý tady scéně.
0: Tady u nás, jako řekl bych to takhle, kdo nesleduje zahraniční scénu, tak určitě je mimo notu, protože každý, kdo sleduje zahraničí, tak prostě ví, že ten boom bap je ten úplný základ toho rapu, že je to taková vlastně ta škola toho, jak se naučit rapovat. A ten, kdo to tady zahazuje, tak neví, o čem mluví, protože jako i v Americe a kdekoliv jinde, prostě ten boom bap je furt žádaný a furt je to braný jako vážený z toho rapu. Že jako tak, ale jako první texty, ty jsem si vlastně psal nějak cca v 10,5, když mi bylo to vlastně odešel od nás táta, nechal vlastně mě, mámu, mýho postiženýho bráchu a moji ségru na holičkách. Sestra ta se vlastně pak odstěhovala do Anglie a zůstal sám s mámou a prostě ty myšlenky mi furt proudily. A pak jsem najednou začal psát a psát a ono to nějak vyšlo ven.
1: Takže bereš to třeba i jako nějakou formu terapie, třeba psaní textů?
0: Přesně tak, přesně tak. Vlastně snažil jsem se i prorazit v soutěži The Mac Rap, ale co tady jako řeknu na plnou hubu, tak šlo hlavně o to, že tam hledali agresivitu nebo bizár. Jo, což za mě je i takovej ten důvod, proč chápu, že si vybral rytmus toho šamanskýho, protože tam potřeboval taky někoho, kdo jim nažene nějaký ty čísla tím bizárem a pak vlastně nějakou tu agresivitu, což jako, jak říkám, Čávo, Kintr a tady ti tam byli dost agresivní, s tím, že ale furt si stojím za tím, že to měl vyhrát ten Čávo, jo, to jako vůbec.
1: A ty jsi byl tady v tom ročníku s nima?
0: Ano, byl jsem tam a musím říct, že to bylo strašně stresující.
1: A neřekl jsi třeba předtím, než jsi tam šel, že by ti to mohlo i nějak ublížit, že třeba pak už budeš pořád spojený s The Mac Rap?
0: Já jsem si říkal, že to bude hop nebo trop. Že vlastně člověk, když do ničeho neskočí, tak vlastně nic to nezíská. Žádnou zkušenost, ani žádný ponaučení. Takže jsem tam šel s tím, že jsem se vlastně přihlásil hned mezi prvníma a hned jak to oznámili. A celkově to vlastně probíhalo, že jsme měli jednu hodinovou čekačku venku, tam už jsme viděli jako lidi, jak přicházejí, pokecal jsem si tam vlastně s Bikrenem, pokecal jsem si tam s Dietrem, byla to strašná prdel. A vlastně nevěděli jsme, kdo tam bude sedět, ale pak jsme si všimli, že tam vlastně jde Zoot, pak jsme viděli venku Maybacha, tak jsme si říkali, že asi Separ, protože Rytmus už byl ten předminulý ročník. No a pak jsme měli vlastně 2 hodiny uvnitř čekat s tím, že na záchod jsme museli po jednom. Zakouřit jsme si nesměli ani elektronku a vlastně všechno, co tam bylo, jakoby ten catering, tak byly čistě jenom Tigry a KFC, což neříkám jako, že je nic špatného, ale myslím si jako, že když tam ti rapery jsou nějaký stresový situaci v tu chvíli, že teď to sakra přišlo, já tam za chvilku jdu a ještě ten rapper ani neví, kdo tam bude sedět, jaký velký jméno, tak by jako pomohla docela i obyčejná voda, než jako energiťák.
1: Tak 2 sponzoři, tak chápu, že to tam asi teda museli mít. Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je M. Slim.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je M. Slim. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Moje největší motivace dělat hudbu je taková, že vlastně píšu o tom, co prožívám. Protože beru to tak, že v pravdě je síla. Protože text o penězích, o autech a takových věcech, to si může vymyslet každý, i když to nemá. Jo, a může to znít dobře. A když je v tom kus toho příběhu, tak vlastně o něčem ten rap je a vlastně ten rapper si i tvoří nějakou tu image. Jo. Takže je úplně jedno, jestli člověk je nahoře, nebo jestli je dole, nebo jestli je mezi. Prostě má rapovat o tom, co cítí, o tom, co prožívá.
0: Bylo to u tebe vždycky o rapu, nebo ses k tomu dostal přes nějaký jiný žánry, co si třeba poslouchal jako malej?
1: No, tak vlastně já jsem jako malý kluk poslouchal hodně Michaela Jacksona. To byl taky můj vzor. A vlastně skrze ní jsem se dostal k beatboxu a vlastně přes beatbox jsem se pak vlastně dostal po celé hry vlastně k tomu rapu. Takže takhle nějak jako by vznikla ta cesta, to bylo nějak cca v rozmezí dvou let mezi těma 6 až 8 letama, no.
0: Tvoříš sám nebo máš okolo sebe nějaký tým, nějaký lidi?
1: Píšu si texty sám, beaty si taky hledám sám, netvořím si je sám, ale vždycky od nějakých tvůrců. Nejčastěji to jsou například Louis Beats, od kterého třeba bere Petek a Nephew nebo Dextach, ten dělá strašně super oldschool boom bap beaty. A jinak nahrávám vždycky v Praze. Vlastně začal jsem nahrávat v Asgard Records u Name is Erika a teďko nedávno jsem ještě zkusil nový studio, protože jsem si řekl, že třeba to, že tady je to dobrý, neznamená, že někde to může být lepší nebo horší. A to jsem si domluvil Elseba Records, vlastně s Low Grippym. Jsem si domluvil Session a jelikož se známe ještě ze školy, tak byl tak hodný, že mi hodil slevu, takže seba, zdravím tě. No a co mě jako hrozně potěšilo, tak že mi vlastně Grippy pochválil tu harmonii tam, protože jsem začal trošku dělat i víc melody tracky, protože takovej trošku jako můj mentor v tom rapu je můj švagr, který si říká Šestý prst, takže zdravím tě Šestý prste. A ten mě vlastně jako by dal na tu správnou dráhu toho rapu, jako to Tupaka a takhle, ty oldschooly. A říkal mi, hele, můžeš mít stovky tracků, ve kterých řekneš stovky z prostých slov, ale musíš být zároveň i z nějaký strany, aby tě pustili jinde. Bez těch z prostých slov, takže zkus udělat track, kdybys neměl ani jedno z prostý slovo, ale bude to pecka. Tak jsem si řekl, že proč ne, a poradil mi vlastně, jestli zkusím poslechnout zahraničního umělce Raz, třeba Maybe je od něj hodně známý, nebo Young God. A začal jsem si hledat takový průný z toho beatu, až mě to prostě najednou koplo a řekl jsem si, jo, no to melody není tak špatný, i bez těch zprostých slov. Ale beru to tak, že prostý slova, narážky, takhle vlastně to není jakoby třeba nějaký jako forma útoku, ale přijde mi to jakoby ten důraz na to vyjádření toho, o čem ten rapper mluví.
0: Když jdeš tvořit, tak vybíráš první beat nebo první píšeš text?
1: To je různý. Dříve jsem vždycky nejdřív vybíral beat, až na ten jsem pak psal, což dělám dokonce i dodnes, ale stane se mi občas, že si třeba napíšu pár vět, co mě napadnou, a pak mi skočí do rány nějaký beat, na který si řeknu, tyjo, to by mohlo být dobrý, a tak na to zandám a pak se do toho vlastně rozepíšu.
0: Máš na kontě už nějaký EPčka nebo nějaký alba?
1: Určitě, vlastně já jsem začínal s tím rapem jako aktivně se skupinou Painground, jsme vlastně byli 3, pak nás bylo 5 a pak zase 3, takže to bylo takový zamotaný a vlastně měli jsme už 2 show nakladně, Black Road Cafe a ještě v Poudovce. S tím, že obě show jsem zařizoval já, můžu říct, že to bylo hrozně na palici to všecko zařídit a to jsem ani nebyl frontman. A prostě máme mezi sebou s klukama nějaký spory, protože jsme se rozpadli, ale i přes ty všechny ty spory, tak prostě nebyť těch kluků, tak bych se k tomu jako by nedokopal to dělat aktivně. A vlastně to jsme vydali jedno celý album s názvem Pinkground, který nás mělo vlastně představit, který bylo o nějakých 10-12 trecích, teď nevím přesně. A pak jsem vlastně začal jít nějaký solo tracky, vydal jsem pár solo tracků, pak vlastně jedno EPčko s názvem Lucifer a teďko nejnovější EPčko s názvem Sam Trams.
0: Ty jsi tady zmínil teda, že jste pár live shows měli, tak mě zajímá, co tě vlastně baví nebo naplňuje víc, jestli je to ta tvorba hudby ve studiu, nebo jestli to je pak to předávání té hudby na stage.
1: Abych popravdě řekl, je to je v podstatě jedno, Ale tam jde spíš o to, že když nemám co tvořit ve studiu, nemám co předat na tom pódiu. Takže určitě jako pro mě ten největší rauš, když to tak řeknu, je prostě jít si do toho studia, před studiem si zapálit jointa, koupit víno, být tam s kámošema, napít se trošku, zandat na ten mic, tuto se trošku je zasmát, experimentovat s tím. A pak když se jde vlastně na tu stage, tak to beru tak, že ten rapper by měl podat ten nejvyšší výkon, protože proto si ty lidi zaplatili ten vstup. A ne to vlastně z playbacku nebo takhle, což my jsme u první show měli trošku problém, protože jsme neměli tracky upravený vlastně pro show, takže jsme tam měli jakoby takový lehčí playback, ale vlastně nebylo to tam potom ani moc slyšet, ale zvukař byl strašný debent. To jako řeknu na rovinu, já jsem mu to tam sepsal, zčísloval po pořadě, jak ty tracky půjdou, on měl ještě nějaký problém, takže jsem dostal ještě zeřvánou od frontmana, přitom já to celý zařizoval, ale ta show se stejně uskutečnila, jako ta první show byla super, vlastně, že ty lidi tam vůbec jim to líbí, že tam přišli, druhá show byla katastrofální, protože to jsme měli blbej termín, takže jsme měli vlastně termín ještě jakoby před výplatama ke konci měsíce, takže tam přišlo asi tak 3-5 lidí, ale vlastně tu první show, tak tam nám přišlo cca takových 50-70 lidí, jo, s tím, že jako měli jsme videa, měli jsme storíčka i kvůli propagaci vlastně, že ten koncert proběh, akorát lidi často psali, že tam nikdo nebyl, jenže tam byl ten problém, že to mělo ještě druhý patro a lidi spíš jako stáli na tom balkóně, než před tím pódiem.
0: Tady zmiňuješ storíčka, věnuješ se i propagaci svý hudby takhle na sociálních sítích, protože mi přijde, že teď bohužel už to není jenom o hudbě, ale taky dost o té propagaci, tak jestli i do toho dáváš nějaký úsilí?
1: Určitě teďko, no vlastně nedávno jsem dělal propagaci na klip, který jsem si vlastně sám natočil i sestříhal a je to vlastně k tracku z toho mýho novýho EPčka, k tracku Stejný tváře a propaguju to stále všude, teďko no, ještě mám i domluvený feed s ním, nejmenovaným UK rapperem, to ještě se stále řeší. A vlastně co se týče jako celkově featu, tak jsem jakoby všem otevřený, propaguju vlastně nejenom jako celkově hotový tracky, ale házím i dost často vlastně líky, chci slyšet nějaký vlastně ohlas lidí na to, takže kolikrát už i na to chytám nervy, že říkám jako na storičku kouknout umíte a přejet dál, ale aspoň dát ten blbej like nebo něco, že se vám to líbí, tak to ne. Což si myslím, že u těch dnešních generací je taky problém, že vlastně člověk, když se snaží něco dělat, tak to nikdo neocení, ani to třeba aspoň nějak nezhejtí. Protože třeba u toho rapu to beru tak, že ten největší kopanec kupředu je prostě ten hejt a ne ta pozitivní, jako ten pozitivní ohlas.
0: Na čem aktuálně pracuješ?
1: Aktuálně pracuju vlastně na nových trecích s tím, že jsem si nejdřív říkal, že bych je vydal solo, ale nakonec přemýšlím, že bych udělal vlastně celý album s tím, že nebudu teď jmenovat tracky, ale všiml jsem si, že vlastně u tady těch nových tracků se mi zase trošku změnily flow, trošku ty bars, to frázování, že jakoby furt level upuju, což je jako super, ještě když to člověk vidí sám u sebe. A jinak jako má v plánu udělat velkou show nakladně, rapovou, protože tohle nakladně jsem jako ještě neviděl, kromě toho našeho koncertu, s tím, že bych tam byl já vystupující, s tím, že bych všecko zařídil a vlastně kromě mě by tam bylo třeba ještě dalších 6-7 menších umělců, co rapujou a udělali bychom s tou vlastně obrovskou show plus vlastně propagaci pro každýho z nás. To má v plánu, akorát teď v poslední době na to moc není čas. Chtěl jsem to uskutečnit letos v létě, to ještě nevím, jestli vyjde, ale vypadá to, že to možná vyjde až třeba tak na zimu.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu.

0: Radio Spin, Jirka a taky M. Slim. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track jménem Drink, který jsem tenkrát napsal vlastně, když to tak řeknu, jsem pocítil takovou, když to tak řeknu, volnost a euforii života, ale zároveň vlastně se mi do toho pletly všechny ty negativa, zlý emoce, který jsem vlastně proměnil v něco, co mě uklidní, ale zároveň i popožené.
0: Tak jdeme na to?
1: Můžeme.

není pop, je si nepřijdeš proje, ale dále you drink, tobě skočím proje. Vidíš auto, chtěla by se sprojet, radši se budeš dusit, slova nedáš do věd, poservuješ zpověd, mrtko. Moje číslo 13, krev není voda, to bys měla vědět, nechce lásku, ale za minutu na něm budeš sedět.

Yeah, všichni na mě ejo, slime. Chcete se mnou hulit trávu, to už víme. Tak mi nalij drink a něco vymyslíme. Chceme ten level up z nuly na drchol, pořád potom sníme.

0: Taky med.
1: Tohle byl M. Slim v pořadu Československý underground. Já ti dík, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak je teď ta ideální chvíle.
2: Já jsem taky určitě rád. Je to skvělá zkušenost, že tady můžu být. A určitě zdravím všechny spiňáky, co poslouchají Rádio Spin. Zdravím všechny u mě home, nakladně. Vás, co mě máte rádi, i vás, co mě nemáte rádi, víte, co si můžete. A zdravím svýho kámoše Standu do Lochu, oddíl 24. Stando, čekáme na tebe, Free Standa.
1: Super, tak díky ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer.

0: bereš rodinku letos?
1: Letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
0: Tak v Albánii je to naprosto nádherný, ale rozhodně si tam dej bacha, protože tam, kdo troubí, tak ten jede.
2: Čau, tady David, tak já se pochlubím. A ve 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Passo del Stelvio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej.
0: Kamaráde, závidím, já jsem vždycky chtěl vzít prostě čopříka a vyrazit takhle někam mezi hory, ale já umím jezdit tak maximálně na babetě.
3: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka, všechno jsme měli už vyhlídnutí všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
0: A proč?
3: Důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
0: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
3: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
0: Michale, nebudu lhát, je mi to líto, ale jestli chceš, pošlu tě na Instač nějaký fotky ze Šumavy, až tam budu. No a třeba ti to naláká a vezmeš poslední chechtáky a vyrazíš aspoň tam, nemusíš přece jet jenom do Řecka. Každopádně užívejte svoje budoucí dovolený a kdo je na tom podobně jako Michal, tak užívejte aspoň zbytek volna v podobě víkendu. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Čus!

0: Radio Spin.
1: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go
2: cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Pátek ráno jsme se trošičku zasnili a posunuli jsme se v čase o pár týdnů dopředu. Pořešili jsme totiž spolu dovolený a taky to, kam letos budete vyrážet. Kam bereš rodinku letos?
2: Letos chceme asi zkusit poprvé Albánii.
1: Tak v Albánii je to naprosto nádherný, ale rozhodně si tam dej bacha, protože tam, kdo troubí, tak ten jede.
3: Čau, to je David, tak já se pochlubím. Já ve 20. června teďka odjedu na 9 dní na motorku do Itálie přes Rakousko, Dolomity, viď, Passo del Stelvio, tyhle ty klasiky, ještě jsem tam nebyl, takže to chci vidět, těším se jak kluk malej.
1: Kamaráde, závidím, já jsem vždycky chtěl vzít prostě čopříka a vyrazit takhle někam mezi hory, ale já umím jezdit tak

0: smáně na babetě?
1: Ale měli jsme vyrážet už asi po 12. do Řecka. Všechno jsme měli už vyhlídnutí všechno, ale jedeme maximálně tak do Rytě.
0: A proč?
1: Důvodu toho, že nám přišlo 56 tisíc nedoplatek. Takže naše dovolená bude tak, že zaplatím nedoplatek.
0: Moc jsi se sprchoval, Michale, ty vole?
1: Já ne, manželka. Jako 36 tisíc na vodě, kamaráde. Víš, co to je?
0: Michale, nebudu lhát, je mi to líto, ale jestli chceš, pošlu tě na Instač nějaký fotky ze Šumavy, až tam budu. No a třeba ti to naláká a vezmeš poslední chechtáky a vyrazíš aspoň tam, nemusíš přece jet jenom do Řecka. Každopádně užívejte svoje budoucí dovolený a kdo je na tom podobně jako Michal, tak užívejte aspoň zbytek volna v podobě víkendu. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Čus!